0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Tohle je Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

Pěkné čtvrteční jitro 25. června. Dnešní ranní vysílání zahájila tokáta z koncerty na pastorále Johna Irelanda v podání souboru London Concert and the Chamber Ensemble. Nás dnes ráno ale bude zajímat více jistý italský hudebník. Jehož domovina byla vždy země hudbě zaslíbená, ale Itálie byla také skvělými hudebníky přeplněna. Ti další museli hledat štěstí jinde. Kde jej našel Francesco Araya, to si povíme právě v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme druhou část slovácké svity Vítězslava Nováka Mezi dětmi a tam nás pozvala Státní filharmonie Brno pod vedením Karla Šejny. Dnes nás čeká opět velmi slunečný den. Už nyní je 21 stupňů Celsia a odpoledne se může teplota vyšplhat až ke 33 stupňům Celsia. Tak pozor na slunečno, které je sice příjemné, když jej chcete a máte dostatečný krém s opalovacím filtrem, ale také je třeba se občas uchýlit do stínu a čas stopít. My vám nabízíme jinou dávku dobré nálady než jenom sluneční. Teď to bude hudba Gustava Mahlera. Druhá věta symfonie číslo 1 D dur Titan. Hrát bude Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna.

Dozněla druhá věta symfonie číslo 1 D-dur Gustava Mahlera. My jsme si vyslechli alespoň část Titána, a to v podání České filharmonie pod taktovkou Václava Neumana. Je 7 hodin 19 minut, za chvíli hudba filmová od Johna Berryho. Tentokrát zazní ze snímku filmu Tanec s vlky. Bude to téma Johna Danbera. Ale ještě předtím jsou tu informace o dopravní situaci v Praze. Nehody jsou hlášeny z Kbelské ulice a pozor také na Pražském okruhu na D0, a to ve směru, kde je 10 na 62 km u Dolních Počernic.

0: Klasik Praha.
1: Na nejlepší filmy o bojových umění se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Kromě Hrdiny nebo Tygra a draka zazní ukázky i z legendárního snímku 36. komnata Shaolinu. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na

Gotieka Pison na violončelo a Jerome Dicrom na klavír nám dohráli úpravu známé skladby Scotta Joplina The Entertainer. Byla to skladba, která dozněla 3 minuty před 7:30. Za chvíli uslyšíme pozdrav lásky Edwarda Elgara v podání souboru London Festival Orchestra, ale předtím se zastavme u italského skladatele Francesca Domenica Arai, který se narodil 25. června. My máme dnes také 25., ale on se narodil v roce 1709 v Neapoli a do hudební rodiny, a tak základní hudební vzdělání získal od svého otce a děda a už ve 14 letech měl veřejný koncert v jednom z kostelů. Záhy začal skládat i pro divadlo a jeho první opery uváděla s úspěchem divadla nejen v Neapoli, ale i ve Florencii, Římě, Miláně a v Benátkách. A jeho sláva rostla dokonce natolik, že byl pozván do jiné země, aby tam také uplatnil svůj talent. A která země to byla, to vám prozradím za chvíli. Po pozdravu lásky.

Slyšeli jsme pozdrav lásky Edvarda Elgára v podání souboru London Festival Orchestra pod vedením Rose Popla. Jsou 7:58 a my si dnes připomínáme italského skladatele Francesca Arayu, který našel uplatnění i v jiné zemi než v Itálii. Ostatně v Itálii, i když byl vynikajícím skladatelem, takových skladatelů bylo opravdu hodně. A on byl pozván do Ruska, aby se stal dvorním kapelníkem. Jako dvorní kapelník tam měl neuvěřitelné možnosti, jak se mohl realizovat, mnohem větší než v Itálii, ale také na odlehlejším místě, kde nebyl takový hudební život, jaký znal ze své domoviny. Nicméně se do Ruska vydal. Byl pozván carevnou Annou Ivanovnou a také byl jedním ze zakladatelů vlastně ruské opery, protože jedna z jeho oper byla první italskou operou hranou v Rusku a další opera byla první operou, která byla vytvořena na skutečně ruské libreto.

0: Slyšeli jsme finále čtvrtou větu symfonie číslo 53 D dur Josefa Haydna. Hrál orchestr Royal Northern Symphony pod vedením dirigentky Rebecky Miller a dohrál v 7 hodin a 38 minut. Před 317 lety se narodil italský skladatel Francesco Araya, který, jak jste slyšeli, našel velké uplatnění v Rusku. Pobyl tam opravdu poměrně dlouhý čas, téměř 2 desetiletí. A díky tomu, jak byl obdivován a v jakém postavení se tam ocitl, se mu také podařilo získat několik prvenství. Těch ruských. To, co bylo v Itálii běžné v hudební kultuře, v Rusku bylo ojedinělé a často také první. On byl snad tím prvním, jehož opera italská se hrála v Rusku. Také ruský překlad té opery La Forza dell'amore e del odio byl snad první v Rusku vytištěným libretem. A pak následovala velká, dnes bychom řekli bomba, ale spíše další prvenství v jedné z jeho oper, které v Rusku zkomponoval. To je opera s názvem Kefalos a Prokris. Byla to opera komponovaná jako první na ruské libreto podle epizody Metamorfóz Publia Ovidia Náza a byla také první operou komponovanou nejenom na ruský text, ale také zpívanou ruskými zpěváky. Už to nebyli dovezení italští umělci. Opera měla pochopitelně u dvora veliký úspěch a kromě mimořádného honoráře obdržel také tento skladatel od carevny i osobní dar. Nakonec se ale z Ruska rozhodl odejít, vrátil se do Itálie a působil v Boloni. Kdy přesně zemřel, to však není úplně jasné. Naštěstí po něm zůstalo mnoho oper a spousta dalších hudebních děl. A my si dobu, ve které působil, připomeneme hrou jedné ze skladeb, která v jeho době také zněla. Je to hudba jeho současníka Giovanni Battisti Pergolesiho. My uslyšíme sonátu pro housle a orchestr. První část nám zahraje Sukův komorní orchestr pod vedením Julia Carbertoliho a solo bude mít Josef Suk.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme první část sonáty pro housle a orchestr Giovanni Battisti Pergolesiho a hrál ji Josef Suk a Sukův komorní orchestr pod vedením Julia Carbartoliho. Chvilka po 7:45 a hudba nyní zazní až z baroka, a to francouzského. Zaposloucháme se do tvorby Michela Richarda Delalandeho, uslyšíme část z jeho páté svity a zahraje ji soubor La Symphonie du Marais pod vedením Igareyneho.

0: Dozněla skladba Michela Richarda Delalandeho. Část z jeho páté svity hrál soubor La Symphonie di Marie. Teď je hodin už 7 a navíc 49 minut. Za chvíli se v ranním vysílání Rádia Klasik Praha zaposloucháme do hlasu Luciana Pavarottiho ve slavné části opery Aida Giuseppe Verdiho. Celeste Aida zaspívá za doprovodu orchestru Vídeňské lidové opery pod vedením Leona Maggeri.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Oh.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Sepel Guerrilla!

Slyšeli jsme ukázku z opery Aida Giuseppe Verdiho. Čelisty Aida zpíval Luciano Pavarotti a doprovázel orchestr vídeňské lidové opery pod vedením Leona Maggera. 7 hodin 56 minut a tak je, to je čas ještě do 8 hodiny pro jednu pěknou skladbu, tentokrát od Jaroslava Ješka a hlavně od Cello Republic, souboru složeného ze 4 vynikajících violončelistů. Právě pro ně upravil Jiří Kabát Ješkovu píseň Nebe na zemi.

0: Slyšeli jsme Nebe na zemi, známou píseň Jaroslava Ježka, tentokrát bez slov Voskovce a Wericha. Ovšem v pěkné úpravě pro čtyři violončela, na ně hráli Petr Špaček, Ivan Vokáč, Jan Zemen a Matěj Štěpánek, všichni členové souboru Cello Republic. Je 8 hodin, to je čas v ranním vysílání pro zprávy a za chvíli také pro tvorbu dalších hudebních umělců. Tentokrát se jako první skladba v druhé části ranního vysílání rozezní od Antonína Dvořáka druhá část jeho symfonie číslo 8 G dur. Hrát bude Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ministerstvo zahraničí dnes se doplní do české delegace na červnový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud jí ale včera předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Jakou roli v delegaci, kterou povede premiér Andrej Babiš, bude prezident Petr Pavel mít, rozhodne podle ministra zahraničí v pondělí vláda. Při dvou silných zemětřeseních, která v noci na dnešek středoevropského letního času zasáhla oblast západně od hlavního města Venezuely Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí. Jako první bilanci po katastrofě to oznámila prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Zraněných je zatím kolem 700. Po 84 letech se znovu roztočily lopatky unikátního větrného mlýna u Nových dvorů části Bílovice na Novojičínsku. Větrný mlýn vznikl před rokem 1880. U Nových dvorů stojí údajně od roku 1910, kdy tam byl převezen z blízkého Leskovce. Podle dochovaných záznamů mlel ještě v roce 1942 a v Česku je jediným mlýnem svého druhu. Dnes se očekáváme, že v Čechách bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. To se týká také Moravy i Slezska. Nejvyšší teploty na našem území se budou pohybovat mezi 29 až 34 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do tónu symfonie číslo 8 G dur Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou větu symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka v podání České filharmonie pod vedením Semjona Byčkova. A než se vydáme dál za dalšími pěknými skladbami, jsou tu ještě informace o dopravní situaci v Praze. A to je bohužel informace poměrně dlouhá, neboť jsou nehody hlášeny na mnoha místech. V Kbelské ulici, v ulici Ve Žlípku, buďte opatrní také v Liberecké ulici. Navíc zdržíte se nejspíš také kvůli dopravní nehodě v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most. Nehoda je ale hlášena také z ulice Renoirova a nebo nad Zlíchovem. Teď už ale pojďme k něčemu příjemnějšímu a tím jsou tóny Karla Friedricha Abela. Uslyšíme třetí větu symfonie C-dur, hraje soubor The New Dutch Academy.

Slyšeli jsme hudbu Karla Friedricha Abela. Soubor The New Dutch Academy pod vedením Simona Murphyho zahrál třetí část z jeho symfonie C-dur v 8 hodin a 16 minut. Přeskočíme mnoho věků a dostaneme se až do současnosti, a to k hudbě, která doprovází počítačovou hru The Elder Scrolls Skyrim. Uslyšíme hudební téma Far Horizons od Soula Jeremyho a bude to hudba, kterou zahraje Londýnská filharmonie pod taktovkou Andrew Skeeta.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl si poslechneme předehry k operám Joaquina Rossiniho, které natočil Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Autor pořadu Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
15: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června.

Slyšeli jsme ukázku s kritikou oceňovaného alba Movements amerického klavíristy George Ely. Je to album z před 2 let, zní krásně i dnes. A to i díky skvělé hudbě, kterou George Ely nahrál na své album. My před chvílí slyšeli arabesku C-dur Roberta Schumanna. Dozněla 9:30 a nyní se zaposloucháme do části z oratoria Mesiáš. Bude to část 2. Why do the nations so furiously rage together? Zpívat nám bude Nathan Berg a doprovázet soubor Les Arts Florissants pod vedením Williama Christieho.

0: To byla úchvatná část z Mesiáše, také ve skvělém podání. Soubor Lézard Florizán vedl William Christie a zpíval nám Nathan Berk. Nyní uslyšíme instrumentální hudbu a tou bude od Zdeňka Fibicha druhá věta symfonie číslo 1 F dur. Uslyšíme, jak ji nahrál soubor Muzika Florea pod taktovkou Marka Štrincla.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byla ukázka hudby Zdeňka Fibicha. My slyšeli druhou větu symfonie číslo 1 F dur. Hrála nám muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. Dohrála 4 minuty před 8:45. Následující skladba se rozezní díky Julie Rose a Françoisi Lazarevičovi, ale také díky souboru Les Musiciens de Saint-Julien. Neboť se zaposloucháme do skladby Honoré de Ambria. Francouzská sopranistka vítězka pěvecké soutěže Operalia nám zaspívá jednu z jeho písní tohoto francouzského raně barokního skladatele Sladké ticho našeho lesa.

0: Klasik Praha.
1: Na historických událostech kolem dobytí Mexika španělskými konkvistadory a posledních dnech aztéckého panovníka Montezumy II. Je založena barokní opera Montezuma Antonia Vivaldiho a právě kolem tohoto díla i námětu se bude točit další díl našeho pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
11: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z Carminy Burany ze známého díla Karla Orffa. Z této scénické kantáty zazněla osmá část, kterou nám zaspívali sbory Kýnův smíšený sbor a Bambini di Praga a také Ivan Kusněr za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, který vedl Gaetano de Logu. Ještě 5 minut zbývá pro jednu skladbu ranního vysílání a tu nám zahraje Filharmonia Oktet. Bude jí druhá část dechového oktetu Es dur Ludvíka van Beethovena.

0: Slyšeli jsme druhou část dechového oktetu Es-dur Ludwiga van Beethovena v podání souboru Philharmonia Octet. Tato skladba rozněla těsně před 9:00. Nyní už ukrajujeme z dopoledního vysílání. Dnes vás jim bude jako vždy provázet Ondřej Fischer. Filip Sichra se tedy loučí a předává mikrofon a navíc vás zve k poslechu dopolední nabídky. Ta začíná za chvíli třetí částí koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 D-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 7 minut po 9. hodině, máme 25. června, svátek dnes slaví Ivan, tak všem Ivanům, včetně tedy našeho kolegy Ivana Dlaska, přejeme všechno nejlepší. No a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás teď zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání právě zahájila hudba Felixe Mendelssohna, slyšeli jsme finále z jeho druhého klavírního koncertu D-moll. Solistou byl klavírista Salim Aškar a doprovázel orchestr lipského Gewandhausu, tedy orchestr, který kdysi i sám Felix Mendelssohn vedl, co by šéf dirigent. No a na této nahrávce byl dirigentem Ricardo Chailly. Před 10. hodinou v našem dopoledním programu mimo jiné dojde na Smetanu, Holsta, Šostakoviče, barokní hudbu, také Janáčka a skvělé interprety tuzemské i zahraniční. Mezi nimiž nebude chybět třeba Clevelandský orchestr, vokální soubor kapela Mariana, také Berlínská filharmonie se Simonem Rattlem, houslisti Itzhak Perlman a Pinkas Zuckerman a mnozí další vynikající hráči. No a také si zasoutěžíme už brzy tady na frekvenci 98,7 v telefonické soutěži o tentokrát velice atraktivní výhru, totiž o vstupenky na první koncert letošního už 15. ročníku cyklu Svatovítské varhaní večery. Tento tedy cyklus varhaních koncertů pořádá Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu. No a zazní tam tedy svatovítské nové varhany, které budete mít příležitost na tomto koncertě, o který budeme soutěžit, tedy slyšet na vlastní uši, navíc v příjemném chladu chrámu. Takže pokud máte zájem o tento koncert, který v rámci svatovítských varhaních večerů proběhne už v úterý 30. června, tedy už příští týden v úterý, tak určitě s námi soutěžte za pár minut na telefonním čísle 739-987-987. Teď následuje hudba Claude Debussyho, bude to jeden z jeho dvou tanců pro harfu a smyčce, hraje Kateřina Englichová a Vihanovo kvarteto.

Tak to byl takzvaný posvátný tanec, jeden ze dvou tanců Claude Debussyho pro harfu a smyčce, který tedy tvoří první část tohoto diptychu. No a my jsme poslouchali nahrávku Vihanova kvarteta a harfistky Kateřiny Englichové. Teď hudba Georga Filipa Telemana od tohoto německého barokního skladatele, údajně jednoho z vůbec nejplodnějších skladatelů známé historie. Napsal zřejmě až 3000 opusů, přičemž zhruba 2000 se dochovaly. Tak od něj si poslechneme čtvrtou větu z hobojového koncertu D-moll. Solo bude hrát Albrecht Mayer a doprovodí ho soubor berlínští barokní solisté.

To byla hudba Georga Philippa Telemanna ve své době nejúspěšnějšího německého skladatele, tedy představitele vrcholného baroka. No a toto byla čtvrtá část jeho hobojového koncertu D-moll. Solo na hoboj hrál Albrecht Mayer a berlínské barokní solisty řídil Rainer Kussmaul. Za chvíli nás čeká třeba hudba Bedřicha Smetany, tomu bude ještě předcházet hudba filmová, John Williams a jedno z témat, které složil pro sérii Hvězdné války, konkrétně to bude takzvané Jodovo téma, zahraje nám houslistka Anne-Sophie Mutter. No a už za pár minut si také na obvyklém čísle 739-987-987 zasoutěžíme. Jak jsem už sliboval, tak dnešní soutěž bude o velice atraktivní výhru vstupenky na první koncert 15. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu varhaní hudby Svatovícké varhaní večery. Bude to koncert už příští týden v úterý 36. a vystoupí tam americký varhaník Cameron Carpenter, pozoruhodný hráč, který jako první varhaník v historii byl nominován na cenu Grammy za své solové album. Tak vstupenky na jeho koncert, kde tedy zahraje na ty nové svatovícké varhany, můžete vyhrát už za pár minut v našem dopoledním vysílání.

0: Klasik Praha.
1: Hlas mého dalšího hosta slýcháte na rádiu Klasik Praha denně. Kdo se za ním ale skrývá? Je jím programová ředitelka rádia Martina Klausová. Povídali jsme si o letech strávených za klavírem, ve sboru, o letních sborových soustředěních, ale i o tom, co rádio v dnešní době může nabídnout svým posluchačům a co konkrétně přináší rádio Klasik Praha na letní měsíce. V sobotní předprázdninové premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Dvě minuty před 9:30 teď na Klasik Praha dozněl tento energický tanec Furiant ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta, a to v podání amerických hudebníků. Nedávno zesnulý dirigent Christoph von Dohnányi na této nahrávce řídil Clevelandský orchestr, jehož byl tedy dlouholetým šéfem. No a my budeme pokračovat hudbou ještě jednoho českého autora, ovšem renesančního, bude to Krištof Harant z Polžic a Bezdružic. A tuto duchovní hudbu Krištofa Haranta si pustíme k soutěži, která bude o velice atraktivní výhru. Dnes budete mít možnost na obvyklém čísle 739-987-987 vyhrát vstupenky na jeden z koncertů varhanního festivalu Svatovícké varhanní večery. Jehož 15. ročník bude letos v létě probíhat od konce června až do začátku září, tedy během prázdnin ve Svatovícké katedrále. Koncerty se budou konat vždy v úterý od 19 hodin, no a jak jste určitě už zaznamenali, tak v chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha mají tedy nové varhany, které jsou od španělské firmy, a všichni o nich nadšeně referují, zejména tedy o jejich technických vlastnostech. Tak na vlastní uši se o tom můžete přesvědčit na některém z koncertů tedy tohoto festivalu Svatovícké varhanní večery. Podrobný program najdete na webových stránkách www.varhanifestival.cz. Tam možná také najdete odpověď na dnešní soutěžní otázku v naší telefonické soutěži, takže doporučuji se na tyto webové stránky podívat. No a soutěžit budeme dnes o tedy vstupenky na hned první koncert letošního ročníku festivalu Svatovícké varhanní večery. Bude to koncert už příští úterý 30. června od 19 hodin v katedrále svatého Víta. No a zahraje tam americký varhaník, který se jmenuje Cameron Carpenter. Je to historicky vůbec první varhaník, který byl za solové album nominován na cenu Grammy, a bude jednak improvizovat, ale také zahraje jednu skladbu od Johanna Sebastiana Bacha, to velice rozsáhlou skladbu. No a právě na to, o jakou Bachovu skladbu se jedná, která tam zazní 30. června v katedrále svatého Víta, to je soutěžní otázka. Jakou Bachovu skladbu Cameron Carpenter zahraje na festivalu Svatovícké varhanní večery?

Jsou 9:30 na rádiu Klasik Praha nám právě teď zpíval vokální soubor Kapela Mariana, vedený Vojtěchem Semerádem. Ukázka z jejich alba, které dostalo cenu Anděl, vyšlo předloni a je věnováno tvorbě Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Toto konkrétně byla skladba nazvaná Maria Kron od tohoto našeho renesančního nejen skladatele, ale i cestovatele, spisovatele a celkově tedy veřejně činné osobnosti, jak známo, popravené po Bílé hoře na Staroměstském náměstí. No a toto jeho pětihlasé německé moteto Maria Kron, vydané v Bavorsku, tedy zaznělo teď v podání pětice krásných hlasů. Zpívali Barbora Kabátková, Hana Blažíková, Vojtěch Semerád, Ondřej Holub a Jaromír Nosek. No a my jsme během této skladby také soutěžili, jak jsem už zmiňoval, tak v dnešní soutěži tedy byla příležitost vyhrát 2 vstupenky na první koncert letošního 15. ročníku festivalu Svatovítské varhanní večery, který se koná v katedrále svatého Víta letos od 30. června do 1. září. Ten první koncert bude už příští týden v úterý 30. 6. a zahraje na něm americký varhaník Cameron Carpenter, který tedy zahraje na tyto nové svatovítské varhany a bude jednak improvizovat a jednak také na programu bude mít velice rozsáhlou skladbu Johanna Sebastiana Bacha, kterou bude určitě velice pozoruhodné slyšet za hranou na varhany, protože se obvykle hrává na čembalo. Já jsem se ptal, o jakou Bachovu skladbu se jedná v rámci soutěžní otázky, no a správnou odpověď tedy, že to budou Goldbergovy variace, které se rozezní na těchto svatovítských varhanách, tak tu mi jako první správně zatelefonoval pan Miloslav, který tedy vyhrál 2 vstupenky na 30. 6. na festival svatovítské varhanní večery a tím tomu ještě jednou gratulujeme. Jinak informace najdete také na webových stránkách varhanifestival.cz. Teď nás v našem programu dále čeká hudba Gustava Holsta, část Jupiter, tedy asi nejslavnější část orchestrální svity Planety. Bude to živá nahrávka z Berlína. Simon Rattle bude dirigovat Berlínskou filharmonii.

Slyšeli jsme radostnou čtvrtou část populární orchestrální svity Planety od anglického skladatele Gustava Holsta. Svity, která se tedy zabývá, řekněme, astrologickým významem jednotlivých planet, vznikla v roce 1917 za první světové války. Neobsahuje planetu Pluto, která tedy tehdy ještě nebyla objevena a dnes už je zase vyřazena, takže počet planet je opět kompletní. No a my jsme poslouchali nahrávku, která byla živě natočená v Berlíně před 20 lety v roce 2006 a dirigent Simon Rattle na ní řídil berlínskou filharmonii. Teď si poslechneme nahrávku, kde spojí síly dva z nejslavnějších houslistů současnosti. Jsou to Itzhak Perlman a Pinchas Zukerman, kteří společně ještě za klavírního doprovodu Samuela Sanderse provedou preludium ze tří houslových duet Dmitrije Šostakoviče.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Marka Antoana Charpentiera, francouzského barokního skladatele, od kterého jsme slyšeli několik částí z jeho grand moteta, velkého moteta Te Deum De Dur, což je skladba známá zejména úvodní fanfárou, která je už od poloviny minulého století znělkou Eurovize. No a toto byla nahrávka vydaná naopak teprve v letošním roce, kterou natočil legendární Jordi Savall se svým souborem Le Concert de Nation. Teď uslyšíme hudbu Leoše Janáčka, bude to skladba nazvaná Frídecká pana Maria, pocházející z cyklu Po zarostlém chodníčku. Tady to bude v úpravě pro trombon a klavír a zahrají nám trombonista Lukáš Moďka a klavíristka Lucie Kubátová.

Je 9:05, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla svita z nedokončené opery Španělská dáma od anglického skladatele Edwarda Elgara, který tedy žádnou operu nikdy nenapsal, tuto jenom rozpracoval a měla být na námět divadelní hry Bena Johnsona s názvem Ďábel je osel, ovšem nakonec tedy k jejímu dokončení nedošlo, zůstala nám pouze tato instrumentální svita, kterou teď zahrál orchestr Akademie svatého Martina v Polích pod takto Nevila Merindra. Následuje hudba Leonarda Bernsteina, poslechneme si svižný tanec Mambo z jeho muzikálu West Side Story. Bude to nahrávka, kde sám autor bude řídit Los Angeleskou filharmonii.

Tak to byl energický tanec Mambo z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina. Slyšeli jsme nahrávku Los Angeleské filharmonie, kterou řídil samotný autor. No a teď opět něco klidnějšího v našem dopoledním programu. Bude to Nocturno Esdur Frederika Chopina, které nám tady na frekvenci 98,7 teď zahraje pianista jménem Jill Yu.

0: Klasik Praha.
1: V první letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, který navštívili členky mladého smyšcového kvarteta Krása kvartet. Houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová. Do studia přišli představit své nové album Youth se skladbami Hanse Krásy, Karla Ančerla a Ervina Schulhoffa. K poslechu reprízy v úterý 30. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

10 minut před 10:30 jsme teď poslouchali hudbu, kterou pro televizní seriál Sherlock na motivy tedy slavných detektivních románů Artura Conana Doyla, ovšem zasazený do současné doby z roku 2010, složil skladatel David Arnold. Hudbu k tomuto seriálu nám hrálo na nahrávce těleso Royal Philharmonic Orchestra. No a ke klasice se teď zase vrátíme s hudbou France Schuberta. Dva světoznámí klavíristé spojili síly na loni vydané nahrávce, kde hrají čtyřruční skladby France Schuberta, tedy skladby pro čtyřruční klavír. No a jedna z nich je Fantazie pro čtyřruční klavír F-moll, kterou Schubert napsal v posledním roce svého života 1828. Existuje celá řada nahrávek této skladby v podání mnoha různých slavných pianistů a na této nahrávce, kterou si teď poslechneme, to budou Bertrand Chamailloux a Live Uwe Andsnes.

Členové souboru Collegium 1704 nám teď 10:55 zahráli druhou část ze Zelenkovy triové sonáty G-moll, zahranou tedy na dřevěné dechové nástroje a čembalo. Následovat bude hudba Erika Satieho, to je skladatel, od jehož úmrtí jsme si loni připomínali sté výročí, významný avantgardní autor své doby, tedy přelomu 19. a 20. století. No a my si poslechneme jeho skladbu v pomalém tempu, která se jmenuje Gnosien číslo 1. Zahraje nám ji klavírista jménem Pascal Roger.

0: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
1: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebij ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme hudbu Jaroslava Krčka, českého skladatele, také vedoucího souboru Muzika Bohemika, hudebního režiséra, aranžéra a všestranné osobnosti, pro kterého samozřejmě je významným celoživotním tématem lidová hudba a folklor, což zúročil také v tomto svém smyčcovém kvartetu číslo 8 s názvem Lidový, který je založen na nápěvech lidových písní z Čech. No a tato první část, ta teď zazněla v podání souboru, kterému jsou smyčcové kvartety Jaroslava Krčka věnovány, tedy Českého filharmonického kvarteta. Máme 8 minut před 11. hodinou a jako další skladbu si teď v našem programu poslechneme klavírní hudbu Sergeje Rachmaninova. Bude to Maestoso C-dur, které nám zahraje klavíristka jménem Evelina Puzajté.

0: To byla virtuózní klavírní hudba Sergeje Rachmaninova Maestoso C dur, které nám zahrála klavíristka jménem Evelina Puzaite, to je hráčka pocházející z Litvy, z Vilniusu. No a za chvíli uslyšíme operní árii, bude to árie baritonová z Leon Cavallovy opery Komedianti, kterou nám zaspívá známý baritonista Simon Kinleyside, a pak ještě dále v příští hodině našeho dopoledního programu také dojde na Mozart, Brucha, Griega, filmovou hudbu, ale i třeba Monteverdiho nebo hudbu švédskou či anglickou. To vše máme připraveno už v nejbližších minutách, tedy ještě předpolednem tady na Rádiu Klasik Praha.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

4 minuty po 11. jsme na Klasik Praha vyslechli árii z opery Komedianti od Rudgera Leoncavala. Zpíval nám ji baritonista Simon Kinleyside, doprovázený orchestrem Mnichovského rozhlasu. Teď tu mám jeden z Mozartových houslových koncertů, a to dokonce hned ten první v tónině B-dur. Jeho třetí část Presto nám zahraje houslista Giuliano Carmignola, hrající na Stradivárky z 30. let 18. století, a solistu tedy do provodí těleso po skladateli pojmenované orchestra Mozart pod taktovkou Claudia Abada.

10 minut po 11. zazněla třetí věta z houslového koncertu číslo 1 B dur Wolfganga Amadea Mozarta, který skladatel napsal zřejmě v roce 1773, když mu bylo 17 let. Na této nahrávce účinkoval solista Giuliano Carmignola a Claudio Abbado dirigoval těleso pojmenované po skladateli, tedy orchestra Mozart. Ještě se vrátíme k hudbě 18. století, za chvíli třeba také s tvorbou Pietra Antonia Locatelliho. No a teď tady mám hudbu filmovou, bude to Danny Elfman, což je skladatel, který je tedy spojen zejména s režisérem Timem Burtonem. A my uslyšíme hudbu, kterou složil pro Burtonův film s názvem Střihoruký Edward. Hrát nám bude orchestr Filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Balet Rudý mák a symfonie Ilja Muromec patří k nejznámějším dílům ukrajinského a sovětského skladatele německo-polského původu přelomu 19. a 20. století Reinholda Gliera. Zemřel před 70 lety, 23. června 1956. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
10: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha dozněla hudba barokního skladatele a houslového virtuóza Pietra Locatelliho. Vyslechli jsme teď čtvrtou část jeho Concerta Grossa D Dur, a to v podání souboru Barocco Sempre Giovane, neboli Barocco věčně mladé. Následuje hudba Maxe Brucha, tentokrát vybíráme část z jeho známé skladby Skotská fantazie pro housle a orchestr, kterou skladatel založil na nápěvech skotských lidových písní, přestože tedy osobně ve Skotsku nikdy nebyl. Tyto melodie našel v archivech. No a my uslyšíme skvěle obsazenou nahrávku, kde bude solový part hrát Itzhak Perlman, doprovázený tělesem New Philharmonia Orchestra.

Tak to byla skotská lidová melodika v této první části Bruchovy, takzvané skotské fantazie pro housle a orchestr. Solistou byl Isaac Perlman a doprovázela londýnská Nová filharmonie. Zůstaneme ještě chvíli u německého romantismu, ovšem teď to bude komorní hudba. Richard Strauss a jeho klavírní kvartet C-moll, který skladatel napsal jako 20letý a který je výrazně ovlivněn Brahmsem. No a my z tohoto Straussova klavírního kvartetu C-moll uslyšíme skerco. Hrát nám budou Reno Capison na housle, Paul Zentara na violu, Julia Hagen na violončelo a Guillaume Bellom na klavír.

Jsou 2:30, toto bylo skerco z klavírního kvartetu C-moll Richarda Strause v podání skvělých hudebníků. Na housle hrál Reno Capison, na violu Paul Zentara, na violončelo Julia Hagen, která mimochodem zahraje také Dvořáka na letošním zahajovacím koncertu festivalu Dvořákova Praha. No a na klavír hrál tuto komorní hudbu Richarda Strause spolu s nimi i Guillaume Bellom. Byla to nahrávka vydaná v lednu loňského roku u Deutsche Grammophon, album celé věnované tedy hudbě Richarda Strause v podání Renauda Capisona a různých jeho kolegů. Teď nás čeká tvorba Claudia Monteverdiho, bude to milostný duet, velice krásný, ačkoliv je to milostný duet dvou záporných postav, Popeji a Nerona z opery Korunovace Popeji. No a zpívat nám budou Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu Bazilejského barokního orchestru La Cetra.

Mezzosopranistka Magdalena Kožená a sopranistka Anna Prohaska nám v rolích tedy Nerona a Popeji, respektive opačně, zpívali tento duet Purty Miro, milostný duet nad Čakonou z Monteverdiho opery Korunovace Popeji. Byla to nahrávka, kde tedy zpívali obě pěvkyně za doprovodu bazilejského barokního orchestru La Cetra. No a pokud máte rádi starou hudbu, tak třeba tento týden si v rámci pořadu Hudba v miléniu můžete poslechnout rozhovor s ředitelkou festivalu Letní slavnosti staré hudby Josefínou Matyášovou. Povídali jsme si o programu letošního 27. ročníku, který proběhne od 16. července do 5. srpna tady v Praze, tentokrát na téma mýty a legendy. No a třeba Monteverdiho hudba, ta zazní na koncertě v pondělí 20. července na Trojském zámku, který tedy bude věnován mýtu o Orfeovi, takže tam zazní samozřejmě i Monteverdi, ale i spousta dalších skladeb. No a my budeme teď pokračovat v programu Edvarda Griega, tedy klavírním koncertem a mol, bude to třetí věta tohoto díla a zazní v podání na této nahrávce klavíristky jménem Alice Sara Ott, což je německo-japonská virtuózka a doprovodí symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace, půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák!
3: Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Za beatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To byla virtuózní hra na trombon v podání Christiana Lindberga, slavného švédského trombonisty, který teď hrál hudbu svého krajana, švédského romantického skladatele Huga Alvéna, skladba s názvem Tanec pastýřky, kterou Christian Lindberg takto natočil za klavírního doprovodu Rolanda Pöntinena. Tak to bylo spolu s Griegovým klavírním koncertem takové skandinávské okénko v dnešním dopoledním programu a teď se ještě podíváme na britské ostrovy se známou melodií Greensleeves, tedy lidová píseň zřejmě pocházející z renesančních dob, kterou takto pro orchestr upravil skladatel Ralph Vaughan Williams.

0: Je minuta po 12. a dopolední vysílání Rádia Klasik Praha se teď uzavřelo touto orchestrální fantazií na téma lidové písně Greensleeves. Autorem byl Ralph von Williams, no a hrál nám komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích. Za chvíli nás čeká Janáček, pak také pravidelná rubrika Novinka týdne, Beethoven, také Gunot, Offenbach, Martinů a další autoři. Jejich hudbu zahrají přední interpreti tuzemští i zahraniční v příští hodině našeho programu tady na Rádiu Klasik Praha. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký čtvrtek a zítra se budu těšit opět na slyšenou v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: 12 hodin 9 minut. A vy jste slyšeli Smyčcový kvartet číslo 2, Listy důvěrné, čtvrtou větu Leoše Janáčka. Heroldovo kvarteto nám hrálo a od mikrofonu Radia Klasik Praha vás zdraví Bára Sedláčková. Dnes je 25. června, čtvrtek, svátek mají všichni Ivanové, takže vše nejlepší i také našemu Ivánkovi Ivanovi Dlaskovi, kterého z vysílání Radia Klasik Praha dobře znáte. No a náš odpolední blok začíná rovnou novinkou týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Koncem května na labelu Delos vyšla na 13 CD nová živá kompletní nahrávka monumentálního operního cyklu Richarda Wagnera Prsten Nibelungův. Natočili uznávaný italský dirigent Fabio Luisi s Dallaským symfonickým orchestrem z Texasu. Zvukové snímky vznikly při koncertních provedeních v roce 2024. Nahrávka však vychází až letos, a to u příležitosti dvojího výročí 125. koncertní sezóny Dallaských symfoniků a zároveň 150 let od prvního ročníku hudebních slav v Bayreuthu, kde byl roku 1876 celý cyklus poprvé živě uveden v kompletní podobě. Českého posluchače jistě zaujme, že v roli germánského boha Logeho, kterou stvárnil už na mnoha světových scénách, můžeme v první části cyklu Zlatorýna slyšet na této nahrávce československého tenoristu Štefana Margitu. Není také bez zajímavosti, že projekt produkoval mnohonásobný držitel ceny Grammy s českým příjmením, americký zvukový inženýr a producent Derek Sobotka. Jako hudební ukázku vybíráme scénu z opery Zlatorýna, kde v roli Logeho uslyšíme právě Štefana Margitu. Postavu Votna zpívá basbaritonista Mark Deleven. Dallaské symfoniky řídí Fabio Luisi.
3: Endlich Lunge! Eintest du so,

Thank you.

Dozněla novinka týdne. Pokud byste o ní chtěli vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a teď už nás čeká Ludwig van Beethoven a jeho sonáta pro klavír číslo 3 C-dur. Uslyšíme třetí větu a zahraje nám na klavír Salim Ashkar.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host přijede do našeho studia z Plzně, kde tráví většinu svého rodinného i uměleckého života. Moderátora a herce Petra Jančaříka se zeptám na jeho začátky i divadelní role, i na to, proč má rád komedie a smích. Přesto zarecituje i jeden ze Shakespeareových sonetů v překladu Martina Hilského. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Jan Antonín Losy a jeho svita B-dur pro flétno a basokontinuo. Slyšeli jste druhou větu, Courant, no a hrál nám o ensemble, vedla ho Martina Pastuška. No a o ensemble, to je zkratka pro orchestra historičná. Já. A Marta Kratochvílová hrála na flétnu a Jan Čižmář na loutnu. No a je to ukázka z alba, které vyšlo před 2 lety u Suprafonu a jmenuje se Losy Weiss, loutnová hudba v Praze a Vídni cirka 1700. No a já mám pro vás teďka pozvánku. To máme dneska úplně nabité, novinka týdne, pozvánka a v 1 hodinu nás ještě budou čekat zprávy. Tedy já vás zvu na Bolero, které proběhne dnes večer, Taneční centrum Praha. Zve na představení, které se uskuteční tady dnes večer od 19 hodin v divadle Bez zábradlí a program propojuje 4 choreografie současného tanečního divadla. Společným tématem celého večera je člověk, jeho charakter, vnitřní svět, vztahy k ostatním lidem i k okolí k světu. Hudební podklad 2 choreografií připomíná významná výročí světových skladatelů George Bizeta a Maurice Ravela. A součástí večera je rovněž choreografie Rozeznávám na hudbu Petra Habky s textem Michala Horáčka, doplněná o verše Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a Vladimíra Holana, které přednáší herec Vladimír Javorský. Jedinečné propojení tance, hudby a poezie. No a interprety večera jsou členové souboru Balet Praha Junior. Pokud byste se chtěli jít schladit dnes večer do divadla, jsou tam ještě volné vstupenky. Charles Gounod a jeho Romeo a Julie, to je v našem playlistu na řadě právě teď. No a my si pustíme Ange Adorable, duet Romeo a Julie z prvního dějství. Zaspívá nám Petr Nekoranec a Zuzana Marková a doprovází je Česká filharmonie. Christopher Franklin diriguje.

tohle byl Charles Gounod a Romeo a Julie. A teď nás čeká koncert pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur. Uslyšíme třetí větu Ludvika van Beethovena. Hraje Orchestre de Paris, Christoph Eschenbach diriguje a Lang Lang hraje na klavír.

Ludwig van Beethoven a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur. Slyšeli jste třetí větu Rondo. A my si teď pustíme Jacques Offenbacha. Zahraje nám symfonický orchestr města Birminghamu. Mirga Gražinité Tyla diriguje. A Shekukane Meizen, violončelista, nám tedy zahraje samozřejmě violončelo, na co jiného by hrál, že? Violončelista, vítěz BBC Young Musicians, skvělý hudebník. A zahraje nám díl Les Larmes de Jacqueline pro violončelo a orchestr. Les Larmes de Jacqueline, promiňte, já jsem řekla to S, ačkoliv samozřejmě se nevyslovuje. Bohuslav Martinů a tři české tance, to bude následovat potom, no a pak ještě třeba Henry Purcell. No a ve 13 hodin nás čekají zprávy.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Ladíte Klasik Praha.

Dozněl Dupák z Třech českých tanců, ten druhý Bohuslava Martinu. Libor Nováček nám hrál na klavír. 12 hodin 53 minut, my si teď pustíme ještě hudbu Henryho Persla, no a potom budou na řadě novinky z domova i ze světa.

0: Freiburský barokní orchestr pod taktovkou Thomase Hengelbrocka nám zahrál část opery Dido a Aena z Henryho Persla. 13 hodin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Hlava státu je automaticky v čele delegace summitu Severoatlantické aliance a prezident si sám rozhodne, kterých částí se zúčastní, prohlásil dnes Petr Pavel. To mění tvrzení, které včera po verdiktu ústavního soudu zveřejnil předseda motoristů Petr Macinka. Tvrdil v něm, že v čele delegace bude premiér Andrej Babiš a prezident se nezúčastní ani neformální večeře před jednáním NATO. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur, což je zhruba 2,2 bilionu korun a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Vyprodaná premiéra komedie Omylů včera večer zahájila v nejvyšším purkrabství Pražského hradu letošní 29. ročník letních shakespearovských slavností. Diváci na studování v tuzemsku nepříliš často uváděné komedie odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Představení vzniklo v režii Vojtěcha Štěpánka. A počasí. Vlna veder v Česku vrcholí a teploty stále stoupají. O víkendu by mohlo být až 40 stupňů. A proto vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu před extrémně vysokými teplotami. Dnešek je jasný, s teplotami mezi 31 a 35 stupni Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

13 hodin 6 minut a druhou hodinku odpoledního vysílání nám zahájil Aaron Copland, hudba k divadlu. Slyšeli jste druhou větu tanec a je to tedy část pětidílné svity pro malý orchestr. Hráli nám New Yorkští filharmonikové, Leonard Bernstein dirigoval. No a my si teď pustíme část Manon Giacomo Pucciniho.

Giacomo Puccini a Manon Lescott. Slyšeli jste intermezzo ze třetího dějství opery. Berlínská filharmonie nám hrála a Herbert von Karajan dirigoval. No a my teď máme v našem playlistu, pokud byste ho samozřejmě chtěli znát kompletní, podívejte se na náš web klasikpraha.cz a tam si můžete přečíst, co budeme hrát až do večera nebo i do zítra. No a my si teď pustíme tedy Alexandra Porfirjeviče Borodina. Symfonie číslo 2 H-moll, uslyšíme druhou větu.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Stevena Gunzenhausera nám zahrál symfonii číslo 2 H-moll. Slyšeli jste druhou větu Prestissimo. A Alexandr Porfirievič Borodin tedy byl autorem této hudby. No, my si teď pustíme nonšalentní valčík. Přesuneme se do Francie. Camille Saint-Saëns je autorem této hudby a Bertrand Chamayou nám zahraje na klavír.

0: Klasik Praha.
1: Na historických událostech kolem dobytí Mexika španělskými konkvistadory a posledních dnech aztéckého panovníka Montezumy II. Je založena barokní opera Montezuma Antonia Vivaldiho a právě kolem tohoto díla i námětu se bude točit další díl našeho pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Antonín Reicha ve 13 hodin 31 minut 1331. Dechový kvintet S-dur, slyšeli jste třetí větu, poco andante, grazioso, bel fiato kvintet nám hrál. Teď je na řadě španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova. Pustíme si pátou větu.

Nikolaj Rimský-Korsakov a jeho španělské kapričo, slyšeli jsme asturské fandango. Hrál nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, Keith Clark dirigoval. Teď si pustíme melancholickou serenádu. Philadelphia Orchestra nám zahraje a Eugene Ormandy diriguje. Itzhak Perlman nám zahraje na housle. No a bude to tedy melancholická serenáda opus 26.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

The Ecstasy of Gold, hudba z filmu Hodný, zlý a ošklivý. Vy jste slyšeli v aranži pro flétnu a klavír. Ennio Morricone byl samozřejmě autorem této hudby, no ale vy jste to slyšeli v úpravách Sary Endon a Simon Pedroni. Byla to ukázka z alba z roku 2019, které se jmenuje An Intimate Celebration, kde právě znějí Morriconeho filmové melodie v těchto komorních úpravách. Sara Endon flétna, Simon Pedroni klavír a Hodný, zlý a ošklivý western italského režiséra Sergio Leoneho z roku 1966. Vlastně by to tam klidně mohlo být originálně, tahle flétna, ten klavír. Nemyslíte? Ludwig van Beethoven a jeho předehra ze scénické hudby, to si pustíme právě teď. Je to známá předehra, kterou Beethoven složil v rámci scénické hudby ke stejnojmenné hře Johanna Wolfganga Goetheho Egmont.

0: předehra ze scénické hudby Egmont Ludvika van Beethovena právě dozněla a hrál nám Helsinský barokní orchestr a Apo Häkkinen dirigoval. Hra je z roku 1798 a Beethovenova, to by bylo teda, kdyby hra byla z roku 1978 a Ludvík van Beethoven by k ní napsal hudbu, to by bylo teda zajímavé. Beethovenova hudba měla premiéru v roce 1810 a toto je živá nahrávka Helsinského barokního orchestru, kterou jste slyšeli a hrál na dobové nástroje. Vyšla v roce 2019. No, mně už dneska asi to horko jde na mozek, tak si raději pustíme Vojtěcha Jírovce a zkusíme se u toho tak trošku psychicky schladit, i když možná by to chtělo spíše vodní hudbu.
1: Ladíte Klasik Praha.

Vojtěch Jírovec, symfonie Esdor, první věta. Jeho Česká komorní filharmonie pod taktovkou Jana Talicha. No a střídá ho Johannes Brahms.

Orchestr Revolucionér et Romantik pod taktovkou Učuna Eliota Gardinera nám zahráli hudbu Johannese Brahmse, zpíval k tomu Monteverdiho sbor. No teď už poručík Kyže.

Symfonická světa Sergeje Prokofieva právě dozněla András Schmidt, to byl ten bariton, který jste slyšeli, a berlínští filharmonikové nám hráli pod taktovkou Seijiho Osavy. Teď si pustíme hudbu ze seriálu Zaklínač z roku 2019. Je to Zaklínač, je tedy film na motivy fantasy románu polského spisovatele Andreje Sapkovského. No a nahrávka, kterou uslyšíte, je z alba Cinema houslistky Ester Abrami a vydala to v roce 2023. Ester Abrami doplní filharmonici města Prahy, Ben Palmer diriguje. A ještě vám řeknu, kdo tu hudbu složil. Soňa Belousová a Johna Ostinelli.

0: Klasik Praha.
1: Na nejlepší filmy o bojových umění se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Kromě Hrdiny nebo Tygra a draka zazní ukázky i z legendárního snímku 36. komnata Shaolinu. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Legendy Antonína Dvořáka a Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka ve 14 hodin 26 minut. No a teď pojedeme na cestu do Afriky. Pustíme si fantazii pro klavír a orchestr, i když je pravda, že s tou Afrikou nemusíme úplně fantazírovat, stačí vyjít ven na ulici.

Fantazie pro klavír a orchestr Afrika a Camille Saint-Saëns byl jejím autorem. Orchestr Radio Luxemburg nám hrál a Louis de Froment dirigoval. Gabriel Toaquino hrál na klavír. Teď je na řadě Asturias Isaaca Albenise. Pepe Romero nám zahraje na kytaru.

0: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
1: Vítám vás u pořadu Knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Průstřely na nočním nebi, Ocean Vuong. Co pak to nevíš? Mateřská láska nedbá na hrdost, tak jako oheň nedbá na nářek toho, co pálí, můj synu. Dnešek budeš mít i zítra. Co pak to nevíš? Někteří muži se dotýkají prsou, jako by se dotýkali vrcholku lebky. Muži, kteří přenášejí sny přes hory s mrtvými na zádech. Ale jenom matka dokáže chodit stíhou druhého tlukoucího srdce. Dnes si představujeme básnickou sbírku Průstřely na nočním nebi, která stojí na úplném začátku jedné mimořádné literární kariéry a která ukazuje, proč patří Ocean Vuong k nejvýraznějším hlasům současné světové literatury. Než se stal celosvětově uznávaným prozaikem a prorazil románem Na zemi, Jsme na okamžik nádherní, byl především básníkem. A právě ve své první sbírce Průstřely na nočním nebi otevírá témata, která jsou velká i velmi osobní zároveň. Lásku, rodinu, paměť, ztrátu nebo válečnou zkušenost. Jeho verše čerpají z osobního života, z vietnamsko-americké identity i z odkazu války, která zasáhla jeho rodinu. Právě tahle kombinace jemnosti a syrovosti dělá z jeho poezie silný čtenářský zážitek. Sbírka vychází v českém překladu básnířky Wen Qiang Nguyen. Průstřely na nočním nebi jsou oceňovaným debutem, který vyšel v mnoha jazycích a oslovil čtenáře po celém světě. A nyní přichází i v českém vydání a představuje tak výjimečnou příležitost poznat populárního autora v jeho původní básnické podobě.
0: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
2: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
3: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
15: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Benedetto Marcello a sonáta číslo 12 plus 2. Slyšeli jste Chaconu. Les Invencions nám hráli. No a vystřídá je Laszlo Wiener. Uslyšíme koncert pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr. Třetí větu. Gaspar Zender nám zahraje na tu flétnu, Milan Radič na violu a Eva Artunian na klavír. Kapela Instropolitana je doprovodí právě pod taktovkou Gaspara Zendra. Příjemný poslech 14 hodin 53 minut.

Arie z opery Adelson Salvini. Slyšeli jste část Do Poloscuro Nembo Vincenzo Bellini. Byl autorem této hudby a orchestrem Mnichovského rozhlasu pod taktovkou Alessandra De Marchi nám hrál a Helena Belkin, mezzosopranistka, ta nám pěla. Maurice Ravel a jeho koncert pro klavír je na řadě právě teď. Uslyšíme presto.

Třetí věta koncertu pro klavír a orchestr G-dur. Presto, ale pozor, dnes žádné rychlé pohyby. Vzhledem k venkovním teplotám, Maurice Ravel byl autorem této hudby a hrála nám PKF, Prague Philharmonia, Emmanuel Vium dirigoval, Andrew von Oyen hrál na klavír. Vítězslav Novák a jeho Česká svita pro velký orchestr. My se pustíme teď Smění, zasníme se o lesích a rybnicích, pokud třeba zrovna k nějakému míříte. Jste šťastní lidé dnes. No a Státní filharmonie Brno nám tuhle skladbu zahraje. Jaroslav Vogl diriguje.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl si poslechneme předehry k operám Joaquina Rossiniho, které natočil Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Autor pořadu Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

a nezapomenutelných hudebních večerů, což ostatně si myslím, že je každoročně, ale je to opravdu ten pík sezóny. 23. září v Rudolfinum Dvořákově síni proběhne závěrečný koncert od 20 hodin. Bohuslav Martinů a jeho předehra pro orchestr, to je to, co tam můžete slyšet, také Sergeje Prokofjeva a jeho houslový koncert, nebo svitu A dur Antonína Dvořáka, Ptáka Ohněváka ze svitu z baletu z roku 1919 Igora Stravinského. No a Gil Shaham bude hrát na housle, Elem Shen je dirigentka, Česká filharmonie nám tam zahraje. Miláček festivalového publika, to je housle Gil Shaham a jedna z nejvýraznějších dámských dirigentských osobností současnosti uzavřou s rezidenčním orchestrem festivalu letošní ročník. V anketě o nejmilovanějšího hosta festivalu by se houslista určitě umístil na jednom z předních míst, možná by i zvítězil. Lesklý a ušlechtilý zvuk jeho Stradivárik je okouzlující sám o sobě. K němu ale ještě patří zářivý úsměv interpreta a přitažlivé charisma, které si podmaní každého, kdo se ocitne poblíž. Závěrečný koncert festivalu v podání České filharmonie a právě dirigentky Elem Shen připomene nejen Antonína Dvořáka, ale také jeho svitu A-dur, která svou pestrostí a výmluvností evokuje cyklus písní beze slov. Ačkoliv svita sama patří k Dvořákovi ovlivněnému Amerikou, zbytek programu zdůrazní jeho cit pro slovanské inspirace a vlivy. Předehru obstará Bohuslav Martinů, kdysi nedbalý student konzervatoře a později žák mistrovské třídy Josefa Suka. A ten nástroj, který uslyšíte, se rozzáří v houslovém koncertu Sergeje Prokofjeva. Koncert i festival završí nádherná hudba z pohádkového baletu Pták Ohnivák od Igora Stravinského. Je na čase kupovat vstupenky, proto vám to říkám už teď 25. června, tedy skoro s 3měsíčním předstihem. Zajděte si na Dvořákovu Prahu a teď už ten koncert pro saxofon a smyčce Esdur. Uslyšíme interkamerata, soubor interkamerata, který řídí Jan Jakub Bokun a Pavel Gusnar zahraje na ten alt saxofon.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Alexandr Porfirjevič Borodin a jeho symfonie číslo 1. Esdru, slyšeli jste druhou větu. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě Steven Gutzenhauser nám hrál. No a teď je na řadě intermezzo. Pustíme si ukázku z nahrávky islandského pianisty nazvané From Afar, zdaleka vzpovzdálí z roku 2022. Vyšlo to u Deutsche Grammophon a zahraje nám Víkingur Olafsson. Na tomto dvojalbu hraje osobní výběr svého nejbližšího repertoáru, který ho umělecky utvářel. Všechny skladby jsou nahrané na koncertní křídlo i na pianino. Je to na CD 1 koncertní křídlo, na CD 2 pianino a my uslyšíme tu verzi pro pianino. Tak se pojďme přenést do intermeca émol se 7 fantazií na Island, ať se aspoň v myšlenkách ochladíme.

Šárka. Slyšeli jste Šárku, mou vlast. Autorem není nikdo jiný než Bedřich Smetana. Česká filharmonie nám hrála pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. No, pokud byste se chtěli jít dneska schladit do Šárky, tak to koupaliště tam je vždycky ledové i v těch horkých dnech. Vincenzo Bellini a Vagaluna ke Inargenti. No, já to zase neřeknu. Inargenti. Vincenzo Bellini.

Rolando Viazon nám zpíval a slyšeli jste hrát orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a Marco Armiliato dirigoval. Frédéric Chopin a jeho etída pro klavír, revoluční, je to číslo 12 c-moll, je v našem playlistu zařazená právě na 16 hodin 14 minut.

Květa Novotná nám hrála Chopina na klavír. No a teď je na řadě hudba filmová, hudba z filmu Omarkort. Danza, Nela, Nebijanina, Rotněno Rota, tedy uslyšíme tu první větu nebo první část filmu Omarkort. A Filharmonika de la Scala nám bude hrát, Ricardo Chailly diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Hlas mého dalšího hosta slýcháte na rádiu Klasik Praha denně. Kdo se za ním ale skrývá? Je jím programová ředitelka rádia Martina Klausová. Povídali jsme si o letech strávených za klavírem, ve sboru, o letních sborových soustředěních, ale i o tom, co rádio v dnešní době může nabídnout svým posluchačům a co konkrétně přináší rádio Klasik Praha na letní měsíce. V sobotní předprázdninové premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Ten závěr této skladby, slyšeli jsme, ten můj jazyk je dneska opravdu úplně asi z toho horka, jak omámený. Slyšeli jsme čtvrtou větu a ten konec byl velmi známý. Samozřejmě okamžitě jste jistě poznali, že to byl hudební žert Wolfganga Amadea Mozarta. Pražský komorní orchestr nám hrál a Bohdan Varchal, koncertní mistr, dirigoval. Já vám teď pustím rozhovor s Lenkou Graf, sopranistkou, filantropkou, majitelkou nadace Energie pomáhá. Střídavě žije s rodinou na Floridě a v Čechách, kde se nyní plánuje celá rodina více usadit. No a natočila píseň Křídla snů, která je inspirovaná Dvořákovou Novosvětskou. A uslyšíte rozhovor, který s ní vedla Martina Klausová o jejich uměleckých i filantropických projektech.
1: Milí posluchači, jako příznivci klasiky jste nepochybně zaregistrovali, že teď v květnu měl český pěvec Štefan Margita velký koncert v O2 aréně ke svým blížícím se kulatým narozeninám a měl tam celou řadu zajímavých a významných hostů. A mezi nimi byla i česká sopranistka paní Lenka Graf, která je nejen sopranistkou, ale také filantropkou, zakladatelkou a majitelkou nadace Energie pomáhá, také samozřejmě maminkou, no a v rámci toho všeho pendluje, dá-li se to tak říci, mezi Českou republikou a Floridou. Proto je poměrně těžké jí zastihnout a my jsme velmi rádi, že se nám právě podařilo pozvat při její české návštěvě k mikrofonu na stanici Klasik Praha. Já vás vítám, paní Graf, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak vy, jak jsem říkala, jste vystoupila se Štefanem Margitou, k tomu se ještě dostaneme, ale vaším solovým nedávným počinem byl single, který nese píseň Křídla snů. A tento single, nebo tato píseň je inspirována Dvořákovou Novosvětskou symfonií. Ta sama o sobě v sobě nese silné poselství a silný náboj. Co pro vás osobně tahle skladba symbolizuje a co jste chtěla tou písní předat posluchačům?
2: No tak každopádně je to nádherná melodie a vzniklo to celé tak, že jsem tak jednou byla na kafi s Michalem Dvořákem ze skupiny Lucie a bavili jsme se, povídali jsme si a vlastně přišlo to tak nějak úplně spontánně. On říkal, že má něco takového už jako napůl připraveného, má vřelý vztah k takovému tomu míchání žánru a to je mi taky blízké. No a shodli jsme se, že na motivy této symfonie bychom mohli zvládnout krásně vokální skladbu. Takže jak jste správně řekla, ano, je to vlastně na motivy Novosvětské symfonie a já jsem moc ráda, že jsme to takhle dali, když to tak řeknu, dokupy, protože tam zaznívá ten hlavní motiv z symfonie Novosvětské nebo tedy z Nového světa. Ale v podstatě je to skladba, která díky té vokální lince vyjadřuje nějaký v podstatě názor a emoci. A tady bych řekla, že možná jsem se tak trochu naladila na takové cítění a myšlení Antonína Dvořáka, troufám si to říct, protože on ji skládal, když žil ve Spojených státech a vyjadřuje tam i takový ten stesk po domově a já mám ten stesk taky. Když to tak řeknu, prostě opravdu občas se mi zasteskne a v té hudbě cítím velmi silnou emoci a všechno to krásné české. A když sem potom přijedu zpátky do Čech a velmi se sem vždycky těším, tak se mi to tak jako hezky spojí a připomene. Tak

0: Štefan Margita pozval a že jsem mohla být jedním z hostů. Vnímala jsem to jako obrovskou čest a není to jen tak stát na takovém pódiu a vedle takového mistra. A pan Štefan Margita je opravdu profesionál každým coulem a velmi lidský člověk, takže se mi s ním vždycky krásně spolupracuje a zpívá. No a nabídl mi, že bychom mohli dát tento duet, který je takový odlehčenější, i když je to operní duet z nádherné opery La Traviata. V podstatě je takový odlehčený, protože tím tématem, tím, že je nazýván Drinking Song, tak si myslím, že se do celkové té atmosféry koncertu velmi hodil. Takže jsem za to nesmírně šťastná.
1: Vy jste ostatně nestála poprvé se Štefanem Margitou na pódiu, je to tak?
0: Ano, my už jsme spolu zpívali několikrát a možná známe se tak přes 10 let, stoprocentně. A naše spolupráce začala, když jsem ho já pozvala do našeho Ústeckého divadla na krásný koncert a on byl moc spokojený, velmi se mu to líbilo a od té doby i já bývám hostem jeho koncertu. Naposledy v zimě, v prosinci, když jsem tady byla před Vánoci, tak jsme byli spolu v Mladé Boleslavi, ale také na Žofíně, takže nespívali jsme spolu poprvé.
1: Vy jste zmiňovala, že když žijete na Floridě, jste mimo republiku, že se vám stýská po Česku. Chystáte se tedy nějak třeba trošičku navrátit víc sem do své vlasti a něco tady připravit?
0: Určitě, tak my tady býváme s rodinou vždycky přes léto a potom ten jeden měsíc v prosinci. To už je takové naše jako ustálené schéma, ale vlastně teď, protože děti už obě studují na vysoké škole, tak je to první rok, kdy jsme s manželem částečně oproštěni od toho, tak jako nějak následovat ten školní rok. Jsme vlastně víc sami, což je trochu smutné, na druhou stranu nám to dává volnější ruku. Takže tím pádem od toho se odvíjí i to, že tam celý ten školní rok, kdy děti chodily do školy právě na Floridě, nemusíme být. Jsme a plánujeme být víc tady v Čechách a já se na to moc těším. Teď přes léto je to sice samozřejmě volnější, ale i tak budu mít plné ruce práce, protože připravuji nový projekt. Je to zatím tajemství, nesmím prozrazovat, ale těším se, že v září bude vše hotovo a že to dopadne dobře.
1: Tak my samozřejmě držíme palce, budeme se na to těšit. No a já jsem v úvodu říkala, že jste také filantropkou a spoluzakladatelkou nadace Energie pomáhá. Na co je zaměřená ta nadace? Jaký je to projekt? Komu je určen?
0: Tak teď nevím, jestli bych měla začít úplně ze široka, anebo to vzít velmi rychle. V podstatě fond Energie pomáhá vznikl v roce 2017 a založili jsme ho s manželem společně a probírali jsme se celou řadou různých žádostí a podpor. Já jsem to zpočátku koncipovala více umělecky přes mé koncerty. To mi bylo blízké, ale později jsme přešli i na další projekty, rozšiřovali jsme se, založili jsme projekt velmi unikátní Skákejme pro zdravé srdce, kdy jsem si trošičku inspiraci vzala ve státech a děti se dozvídali něco o zdravém životním stylu, cvičili a sportovali, to bylo zábavné, ale potom jsme se posunuli a v roce 2023 vznikl projekt Jak na drahou elektřinu. Zareagovali jsme na situaci, která byla ve společnosti a energie se zdražily. Takže jsme na to vypracovali program, který byl rozšířen do škol. My jsme si vzali za úkol, že se budeme snažit rozšířit co nejvíc základních škol po České republice. A s tímto projektem jsme začali na severu Čech, tedy v našem regionu, kdy se zapojilo asi zhruba na 300 žáků. A ten program byl velmi úspěšný. Měli jsme obrovské ohlasy pozitivní ze stran pedagogů a vlastně učili jsme tam děti, jak si spočítat spotřebu, jak eventuálně ušetřit. Měli tam zábavné úkoly z matematiky a z fyziky. A to nás tak hezky namotivovalo, že tady po tom pilotu v roce 2024 jsme nastavili program, který trvá doteď, jmenuje se Energetická expedice a to už je propracovaný krásný program, který je online, moderně zpracovaný. Musím říct, že teď máme zapsaných už 500 škol. Jsme na to velmi hrdí. Opravdu se nám to rozšiřuje do celé České republiky a taky bych se chtěla možná pochlubit. Máme záštitu ministerstva školství, máme i záštitu ministerstva průmyslu a obchodu a nově od loňska i pana prezidenta, takže to samozřejmě nás motivuje a dává nám to energii a sílu pokračovat dál.
1: Takže pokládáte za důležité, aby se děti, žáci, studenti dozvídali něco o té energetické gramotnosti?
0: Přesně tak. Myslím si, že plněním těchto vlastně i zábavných různých úkolů

0: to má přesah právě i do běžného života, to stoprocentně. Dokážou si spočítat, dokážou ušetřit i rodině, tam je to dobře pozitivně bráno i z té druhé strany, z toho rodinného zázemí, takže a je to baví. V podstatě ten program je i takový, že dává možnost a volnost pedagogům s ním nakládat, jak potřebují, protože je to takzvaná interaktivní mapa. Oni ji mohou využít v průběhu celého školního roku. Je to dvouměsíční program, začíná a končí projektovým dnem, na který se právě děti připravují a připravují se díky těm různým úkolům, které na ně tak různě v průběhu toho času, toho dvouměsíčního intervalu hezky vyskakují a posouvají si vpřed. Takže já si myslím, že projekt je velmi dobře nastaven a těšíme se, jak bude pokračovat dál.
1: Tak to je velmi záslužné, za to moc děkujeme. A já samozřejmě děkuji za celý ten rozhovor, za vaši návštěvu. Ať se vám daří ve všech vašich projektech, ať už těch uměleckých, anebo v těchto těch, které jsou podporou českého školství a rozvoje té energetické gramotnosti. Mým hostem byla paní Lenka Gráf a my se těšíme na další vaše projekty. Ať se vám daří a mějte se pěkně. Díky za návštěvu.
0: Děkuji vám. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Netopír. Slyšeli jste píseň z operety Johanna Strause a hrála nám Královská Liverpoolská filharmonie. David Charles Abel dirigoval a Diana Damrau, sopranistka, nám pěla. Ach, bude Bach. Uslyšíme Air ze Světy číslo 3 D-dur. The English Concert nám hraje a Trevor Pinnock dirikuje.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák. Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
8: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Klasik Praha.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Pavle de Špalje nám hrál Arlézanku. Slyšeli jste čtvrtou větu Farandol. Georges Bizet je autorem této hudby. Edward Elgar a jeho koncert E-moll pro violončelo a orchestr nás čeká právě teď. Státní filharmonie Brno s taktovkou Libora Peška a Michaela Fukačová bude hrát na violončelo. Je to koncert E-moll pro violončelo a orchestr. Uslyšíme první větu. Plnou první větu. Adagio moderato.

0: První deklinace pádu regulace. Slyšeli jste středověkou píseň? Byla to živá nahrávka ze Svatováclavského hudebního festivalu z roku 2017. Občas si ji takhle hrajeme. Na gotickou harfu nám tady hrála Hana Blažíková, Jakub Kydlíček na zobcovou flétnu a Jakub Eben na perkuse. Také to bylo vydáno na albu Scholy z roku 2016, které bylo věnované Karlovi IV. Schola Gregoriana Pragensis nám také hrála a David Eben dirigoval. Skladba je anonymní. No ale zachovala se, takže hezké. Můžeme si představit, jaká hudba hrála, když Karel IV. Třeba večeřel. My si teď pustíme novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Koncem května na labelu Delos vyšla na 13 CD nová živá kompletní nahrávka monumentálního operního cyklu Richarda Wagnera Prsten Nibelungův. Natočil ji uznávaný italský dirigent Fabio Luisi s Dallasským symfonickým orchestrem z Texasu. Zvukové snímky vznikly při koncertních provedeních v roce 2024, nahrávka však vychází až letos, a to u příležitosti dvojího výročí 125. koncertní sezóny Dallasských symfoniků a zároveň 150 let od prvního ročníku hudebních slavností v Bayreuthu, kde byl roku 1876 celý cyklus poprvé živě uveden v kompletní podobě. Českého posluchače jistě zaujme, že v roli germánského boha Logeho, kterou stvárnil už na mnoha světových scénách, můžeme v první části cyklu slyšet na této nahrávce československého tenoristu Štefana Margitu. Není také bez zajímavosti, že projekt produkoval mnohonásobný držitel ceny Grammy s českým příjmením, americký zvukový inženýr a producent Derk Sobotka. Jako hudební ukázku vybíráme scénu z opery Zlatorýna, což je právě ta první část cyklu, kde v roli Logeho tedy uslyšíme Štefana Margitu. Postavu Votna zpívá basbaritonista Mark Deleven a Dallaské symfoniky řídí Fabio Luisi.
3: Endlich Loge! Ein Testoso!

Freund, nahm ich dich auf in der Übertretung.

0: Dobrá.
1: To byla novinka týdne. Slyšeli jste zpívat Štefana Margitu. Kde byste si chtěli o novince týdne přečíst více? Podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a teď už Camille Saint-Saëns a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 5 egyptský. Uslyšíme třetí větu. Orchestr National de France nám hraje, Emmanuel Kervin diriguje a Bertrand Chamayou hraje na klavír.

Camille Saint-Saëns a koncert pro klavír a orchestr egyptský, slyšeli jsme hrát Bertrana Shamayu. No a teď si pustíme hudbu z filmu Léto. Téma z filmu Léto roku 1942. My jsme teď v létě roku 2026, no padají teplotní rekordy, myslím, že v roce 1942 rozhodně nebylo v Praze kolem 40 stupňů. Michel Legrand je autorem hudby, kterou uslyšíme. A je to ukázka z dvojalba Cinema z října roku 2022. A nahrávka obsahuje 50 filmových melodií od 19 skladatelů. No a hraje tam Alexander Tero, francouzský pianista, a který před každým nahráváním klade květinu na hrob Emmanuela Chabriera. K filmové hudbě a filmu má vztah, zahrál si sám sebe ve francouzském filmu Amour. Oscarem oceněná hudba Michela Legranda k americkému filmu z roku 1971, to je právě hudba z filmu Léto roku 1942.

0: Klasik Praha.
1: V první letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, který navštívili členky mladého smyčcového kvarteta Krása kvartet. Houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová. Do studia přišli představit své nové album Youth se skladbami Hanse Krásy, Karla Ančerla a Ervina Schulhoffa. K poslechu reprízy v úterý 30. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
8: Mám mě auto.
9: I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
18: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
19: A jak to děláte?
18: Jednoduše, jsme Siegel.
20: www.siegel.cz.
21: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
22: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
23: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jste koncert pro čembalo a smyčce D-mol, slyšeli jste třetí větu Karla Filipa Emanuela Bacha. No a my si teď pustíme Roberta Schumana a pustíme si předehru k Manfredovi. Zahraje nám Symfonický orchestr Polského národního rozhlasu. Johannes Wildner diriguje 17 hodin 33 minut. No a za půl hodinky nás čekají dnešní druhé zprávy.

předehra Manfred a Robert Schumann. Hrál nám symfonický orchestr Polského národního rozhlasu, Johannes Wildner dirigoval. Teď si pustíme píseň. Bude to z alba Perpetual Night, které je věnováno především anglickým autorům 17. století. Stalo se v daném roce nejprodávanějším albem klasické hudby ve Francii a získalo cenu Diapason d'Or i cenu německé hudební kritiky. Zahraje nám ensemble Correspondance, ten založil dirigent a klávesista, který se jmenuje Sebastian Doze v roce 2009 v Lyonu a těžištěm jejich repertoáru je francouzské baroko 17. století, zejména Charpentier, ale podnikají právě výlety i do barokní hudby dalších zemí, což je teď tady důkazem, to uslyšíme. Lucille Richardot je uznávaná francouzská altistka, uslyšíme jí mezzosopranistka, věnuje se právě staré hudbě i opeře. No a my uslyšíme tedy hudbu, píseň Go Pedro Man. Robert Ramsey jí složil, to byl skladatel narozený ve Skotsku na dvoře Jakuba prvního Stuarta a zřejmě působil tam ještě v době, kdy byl skotským králem. Později s ním odešel i do Londýna a byl mimo jiné varhaníkem Trinity College v Cambridge, odkud pochází i dodnes fungující slavný univerzitní sbor, který existoval už v té době. No a vy uslyšíte píseň Jdi pro radní muži a nese podtitul Prokletí.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host přijede do našeho studia z Plzně, kde tráví většinu svého rodinného i uměleckého života. Moderátora a herce Petra Jančaříka se zeptám na jeho začátky i divadelní role, i na to, proč má rád komedie a smích. Přesto zarecituje i jeden ze Shakespeareových sonetů překladu Martina Hilského. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy míří nápady.
9: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

17 hodin 52 minut dozněl koncert F-dur pro dvě violončela a smyčce. Byla to druhá věta Antonia Vivaldiho. Hrál nám Julian Lloyd Webber a Jenkins Lloyd Webber na violončelo a European Union Chamber Orchestra nám hrál a Hans-Peter Hoffmann dirigoval. Teď si ještě pustíme symfonii číslo 5 F-dur Antonína Dvořáka a pak budou na řadě zprávy.

0: Antonín Dvořák a jeho symfonie číslo 5 F-dur. Slyšeli jste třetí větu a hrála nám Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Dneska je 25. června, zítra je 26. června a znamená to překvapivě, že je vysvědčení, protože děti dostali v pondělí a v úterý volno, aby nemuseli tedy v úterý pro to vysvědčení extra chodit. Mají tedy tím pádem asi o 2 dny prodloužené prázdniny. No a nás teď čekají poslední zprávy nikoli dnešního školního nebo tohoto školního roku, ale poslední zprávy dneška.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Venezuelu postihly otřesy o síle 7,5 a 7,2 stupně Richterovy škály a desítky dalších dotřesů. Podle dosavadních informací zemřelo přes 160 osob, 10 tisíc se pohřešuje. Nynější vlna veder v bezmála 50-milionovém Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Uplynulá noc se v Německu teplotou vyrovnala dosavadnímu rekordu z roku 2019. Podle předběžných údajů nespadla teplota pod 26,2 stupně Celsia. A začíná festival Strážnice. Do neděle 28. června můžete navštívit největší, nejstarší a milovníky folkloru v Evropě, nejvyhledávanější mezinárodní folklorní festival Strážnice. Letos proběhne po 1.80. No a zítřek přinese slunečno a další oteplení. Bude až 630 stupňů Celsia. O víkendu se vlny veder dostanou do svého maxima. Tolik dnešní poslední zprávy. No a my si pustíme další hudbu.
1: Jsme Klasik Praha.

Římské slavnosti, slyšeli jste říjnové slavnosti. Říjen je tedy naštěstí daleko, i když možná se k tomu upínáte, že se ochladí, ale to zase začne školní rok, který tedy zítra teprve končí. Nicméně nás tedy čeká krásné odpočinkové léto. Doufám, že i vás všechny. A říjen je opravdu, opravdu ještě se svými podzimními starostmi daleko a daleko. Teď si pustíme kavatinu Destur pro trombon a klavír. Uslyšíme tedy romantickou skladbu z roku 1915, složil jí Camille Saint-Saëns a tahle skladba přispěla k uznání trombonu jako sólového nástroje v komorní hudbě. Album, které uslyšíte, je z roku 2020, jsou to francouzské komorní skladby pro dechy a klavír a hrají nám solisté pařížského orchestru.

Tahle skladba přispěla k uznání trombonu jako solového nástroje v komorní hudbě. To už jsem vám předtím říkala, no ale vy jste slyšeli album z roku 2020, což byly komorní skladby pro dechy a klavír a hráli nám solisté pařížského orchestru a byl to Laurent Vachal a Guillaume Cotte-Dumoulin. Pustíme si teď Porky a Bess, Summertime, George Gershwina, úplně dnes ideální ukolébavka. Diana Damrau nám zaspívá, Královská liverpoolská filharmonie zahraje, David Charles Abel diriguje.

Slyšeli jste píseň z opery a byl to Summertime. Teď Béla Bartok a jeho koncert pro klavír a orchestr. Uslyšíme první větu a půjde o ukázku z debutového alba klavíristy Tomáše Vrány, které vyšlo loni v květnu u Suprafonu. A album je první českou kompletní nahrávkou všech tří klavírních koncertů Bély Bartoka. Je to koncert číslo 3, Dur, který napsal ještě těžce nemocný Bartok v roce 45 a v posledních měsících života jako narozeninový dárek pro svou druhou manželku, klavíristku Ditu Páštory. Jejich narozenince v říjnu nedožil, zemřel v září, ale dílo však stihl dokončit. No a světovou premiéru v roce 46 nakonec hrál jiný solista, Gerdi Sándor, a Dita ovšem později koncert také několikrát provedla a zahrála. Loni to bylo 80 let od úmrtí Bély Bartoka. Zahraje nám tedy Tomáš Vrána, Janáčkova filharmonie Ostrava ho doprovází, Gábor Káli diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Balet Rudý mák a symfonie Ilja Muromec patří k nejznámějším dílům ukrajinského a sovětského skladatele německo-polského původu přelomu 19. a 20. století Reinholda Gliera. Zemřel před 70 lety, 23. června 1956. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Špičková krmiva Mars.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Tohle je Klasik Praha.

Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr Amol. Slyšeli jsme druhou větu Adagio. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu nám hrál a Esa Pekka Salonen dirigoval. Alice Sara Ott nám hrála na klavír. Teď si pustíme nahrávku smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů v podání Pavel Haas kvartetu z roku 2025. Album získalo řadu mezinárodních ocenění. No a my uslyšíme Pavel Haas kvartet, který provedl mimo jiné smyčcové kvarteto Bohuslava Martinů i ve Wigmore Hall. Tenhle smyčcový kvartet, který za malou chvíli uslyšíme, smyčcový kvartet číslo 3 napsal Martinů v roce 1929 v Paříži.

Bohuslav Martinů a jeho smyčcový kvartet z roku 1929. Před námi je ještě Sergej Rachmaninov a jeho symfonické tance. Uslyšíme třetí větu Lento assai, uslyšíme Allegro vivace a The Philadelphia Orchestra nám zahraje Janik Nezet-Segen, diriguje. No a já se s vámi tímto rozloučím. Potom už nás čeká z archivu osobností 517. díl a pak koncert bez smokingu, jak jste zvyklí. Užijte si krásný čtvrteční večer. Nezatěžujte se, nepřepínejte se v tomto horku. Užijte si pokud možno i krásný horký víkend, no a hlavně zítra pěkné vysvěcení. Naslyšenou.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ladíte Klasik Praha.
12: Z archivu osobností.
11: Co poslouchají slavní.

0: Na Radio Klasik Praha teď uslyšíte opět další pořad, který oznámila naše znělka, a já jsem moc rád, že dnes si na nás udělal čas můj kolega moderátor vlastně, ale taky herec, no a možná i další profese se tam najdou, alespoň okrajově. A tím je Petr Jančařík. Ahoj Petře, já tě zdravím.
1: Dobrý den, ahoj, jsem rád, že jsem tady a jsem rád, že jsem to našel, protože jsem to hledal a člověk pořád hledá vlastně. My jako lidi neděláme nic jiného, než stále hledáme a hledáme. A můj oblíbený a milovaný pan profesor Milan Machovec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy říkal, že proč vlastně hledáme? Ptal se nás a my jsme nevěděli samozřejmě, a on říkal, hledáme proto, ne abychom našli. Když najdeme, tak hledáme zas. Hledáme proto, abychom hledali. Prostě jsme určení proto, abychom hledali. No to jsem zase chytrý na začátek, co?
0: No já zase spíš vždycky říkám, že všichni nikam pospícháme.
1: No jo, no, je to zvláštní. Vůbec netušíme, kam pospícháme. A pořád se ptáme po smyslu života. A myslím, že Tolstoj říkal, jediným smyslem života je, že nemá žádný smysl. Že život nemá smysl prostě. My ho hledáme a nikdy ho nenajdeme. Proč? Dobře. Protože nemá smysl.
0: Tak jsme začali filozofickými úvahami trošku. No ale ty navíc nejsi Pražák, ty jsi Plzeňák a z Plzni jsi zůstal věrný, tak to ti trošku omlouvá, že jsi nás nemohl najít.
1: Ano, my z vesnice tady vždycky trochu bloudíme. Pražákům těm je tu hej, ty nikam nezabloudějí.
0: No, to neříkej, já bloudím taky pořád a už jsem v Praze kolik let, i když jsem náplava teda takzvaná. Petře, my jsme se domluvili, že co se týče té hudby, která doplní náš pořad, ta bude od nejrůznějších skupin. Na to naši posluchači nejsou moc zvyklí, ale budou to orchestrální verze těch jejich skladeb či písní. Interprety bude třeba Královská filharmonie a tak dále, takže...
1: Královská filharmonie?
0: Ano.
1: Já vím, že Libor Pešek kdysi řídil Královskou filharmonii v Liverpoolu.
0: Ano.
1: A jednou za dávných časů vyprávěl nám, že letěl s velkým zpožděním do Liverpoolu, a protože tehdy nebyly ani mobily a tak, tak šel za kapitánem toho letadla, jestli by byl tak hodný, a nějak to zprostředkoval, aby zavolali do té Královské filharmonie, že bude mít 2,5hodinové zpoždění, jestli by byli tak laskaví a počkali na něj. Šlo jenom o zkoušku, sice o generální zkoušku, ale že by byl velký malér, kdyby se neuskutečnila. A asi za půl hodiny se šel zase zeptat pana kapitána, jak to dopadlo, a on říkal, mistře, je to v pořádku, všechno jsme vyřídili. A on říkal, a co říkali? A kapitán, no já nevím, jestli vám to mám říct, říkali, že nemusíte chvátat, že na vás stejně nekoukají. Pan
0: to se,
1: dirigent.
0: Ano, to se někdy říká, že hráči si hrají a dirigent diriguje podle toho, co hraje orchestr. Ale to určitě nebyl případ
1: vím,
0: Libora.
1: To byl skvělý
0: Libora
1: člověk
0: Peška.
1: Taky, a měl smysl pro humor.
0: Taky jsem se s ním měl příležitost poznat v tomto pořadu. No ale vraťme se k té Plzni. Ty jsi se tam teda narodil přímo v Plzni?
1: Já jsem se tam narodil, žil jsem tam, já nevím, chodil jsem tam snad do první, do druhé třídy, pak jsme se přestěhovali někam na Ostravsko, nebo tam někam do Ostravy, tam jsem chodil asi taky nějak, asi do třetí třídy, nebo tak nějak. Pak zase zpátky do Plzně, pak do Prahy, protože oba moji rodiče byli herci a tak různě kočovali z Ostravského divadla do Plzeňského, maminka potom do Národního divadla. Tatínek, to už se nějak asi rozešli, tak šel zase někam jinam. To byl takový veliký bohem a byl to člověk, který měl něco, co jsem po něm nezdědil. Já jsem po něm nezdědil vůbec nic, ale rád bych zdědil jeho geniální paměť. On uměl několik knih z paměti a byl to ten, který vlastně tady u nás zakládal divadlo, no zakládal, on nevěděl, že to zakládá divadlo jednoho herce. Jezdil s tím, že uměl, prostě to si neumíš vůbec představit, celého Švejka z paměti. Celého Švejka, kromě toho Nikolu Šuhaj loupežníka, ale kromě toho uměl taky reportáž psanou na opráce. Jen tak mimochodem, ona to není až tak úplně jako špatná literatura, to je obdivuhodná literatura, to je velmi osobitá a originální literatura. Nám to třeba možná nic neříká, ale táta, já si pamatuju, jak říkal, jak s tím tak jezdil, tak jsem pořadatelům nabídl Švejka. Oni říkali, no to asi v dnešní době víte, jako to asi. No tak jsem na ně vybalil toho Nikolu Šuhaje, Olbrachta. No to už jako trochu měkli a No, tak jsem je dorazil tím fučíkem a to už vzít museli.
0: To je jasné, taková byla doba. A mimochodem, naši posluchači možná vědí, že Julius Fučík, který psal tuhletu knížku, byl synovcem Julia Fučíka, hudebního skladatele.
1: Že? Velmi dobrého hudebního skladatele.
0: Ano, je to tak. No, ale musíme si bavit o tobě, víš, a ne o lidech jiných.
1: To je všechno o mně.
0: Je v podstatě to s tebou samozřejmě taky souvisí. Takže ty geny, ty byly jasné, po rodičích, herec, ale tak co seš víc, herec nebo moderátor?
1: No, já myslím, že nejsem ani žádný zvláštní herec, ani zvláštní moderátor. Já jsem prostě Petr Jančařík, živím se, jak umím. A mě prostě tyhle věci těší, mám je rád, dělám je jaksi s úsměvem a dobrou náladou a mám z nich potěšení. Přitom mám velký obdiv k lidem, kteří to umí daleko líp než já. A já mám dost špatných vlastností, ale jednu nemám a to je závist. Já opravdu nikomu nic nezávidím, ale chovám velký obdiv. Chovám obdiv k lidem, kteří dokázali něco, něco umí. A dokonce chovám nesmírný obdiv k lidem, kteří nás dokážou pobavit. To je tak krásná věc, pobavit lidi, to je tak úžasný. S některými lidmi se totálně nudíš a to nejde. Zase budu citovat mého milého profesora Milana Machovce, který říkal, můžete dělat, co chcete, ale nesmí s vámi být nuda.
0: Dobře, tak to přerušíme chviličku. Já řeknu, že na začátku jsme slyšeli skladbu, která původně tedy patří Bon Jovi, je to orchestrální instrumentální kolekce, z té jsme vybrali tuhletu píseň, která se jmenuje You Give Love a Bad Name. Máme šikovného technika Daného Frichtra, takže mi pomohl rozklíčovat opravdu ty správné části té skladby. Tak jak jsme si to pro tebe připravili.
1: Mimochodem, Dana, zdravím, protože shodou okolností, já jsem strašně rád, že jsem dneska tady u tebe, protože s Danem jsme se neviděli už nějaký čas a přitom já ho považuji opravdu za svého kamaráda. To je jeden z těch lidí, to tak jako člověk cítí, že nemusíš se s někým 7 let potkat a pořád ví, že je to tvůj kamarád, že to je jako fajn člověk, že to je přítel, tak mi to udělalo radost, že jsem ho tady viděl. A je trochu slousnul, že jo? Já jsem takhle musím ho pomluvit trochu. Ne, má skvělou kapelu.
0: A revival.
1: Ano, a dělají to dobře.
0: Já jsem byl na jejich koncertě, takže to můžu potvrdit. Dan se tam teď musí červenat trochu za sklem, ale nevím. Tak pojďme dál, pustíme si Iron Maiden, tedy tuto skupinu, a bude to skladba, která se jmenuje Fear of the Dark.

0: Iron Maiden, úprava této skladby pro symfonický orchestr Fear of the Dark. Mým hostem ve studiu je Petr Jančařík. Už jsme se teda zastavili u Plzně, ale tam musíme zůstat. Ty jsi mluvil o tom setkávání s těmi lidmi a ty tvoje první krůčky, třeba moderátorské zvaní hostů někam, to začalo tenkrát v Plzni?
1: Asi ano, já musím říct, že jsem si nikdy nevedl žádný archiv, že jsem se nikdy, nebyl jsem takový ten typ, že by si vystřihával z novin, že se objevila jeho fotka v novinách, šup, a už to měl v albu a že si psal co a jak a s kým se setkal a jaké to bylo. Nemám vůbec nic, ale absolutně nic. A ještě ke všemu, jak jsem mluvil o tom, že můj tatínek měl geniální paměť, tak já mám paměť, ale prach mizernou a prach bídnou, takže zapomínám. A já si pamatuju jenom dobré věci. Jenom opravdu dobré věci. A jo, i když jako třeba mě někdo naštve, tak já vůbec nejsem schopný si zapamatovat, proč mě naštval a že mě někdy naštval. A pořád si jako říkám, teď je to asi dobrý člověk. Jako a tak. Takže já si vlastně vůbec nepamatuju na nějaké svoje začátky. Opravdu si na to vůbec nepamatuju. Vím, že jsem se pokoušel dostat se na divadelní akademii muzických umění, že jsem se dostal do nějakého toho třetího kola. Tehdy brali asi 10 kluků, já byl asi 12, takže nic. A měl jsem nastoupit někam do Mostu, jako do divadla, jako elef, a pak za rok se pokusit o další vstup na divadelní akademii, což asi by fungovalo, protože to takhle nějak bylo možné. Ale já jsem se rozhodl jít na pedagogickou fakultu a už tam to začalo, protože když máte dobré profesory, člověk musí mít v životě trochu štěstí. Měl by mít štěstí na rodiče, to je velký základ. Jako když máte štěstí na rodiče, tak máte půl dobrého života před sebou.
0: Pravda.
1: To je fajn. A když máte ještě k tomu štěstí na dobré učitele, to je děsně dobrý, to je moc fajn. A pár jsem jich potkal, zajímavé je, že to bylo jak na základní škole, na střední škole, na té fakultě. Pár jsem jich potkal a opravdu jak si ovlivnili můj život. A dobrý učitel nehledá to, v čem jste špatný. Dobrý učitel hledá to, v čem jste dobrý. A to rozvíjí samozřejmě, pokud jste vůbec v něčem dobrý. A já si myslím, že každý je v něčem dobrý. A já si pamatuju, jak jsem chodil na různé přednášky a semináře a jak už jsem tehdy už někde něco moderoval a dělali jsme divadlo a v Plzni jsme založili s dvěma kolegy divadlo Pod lampou a byl to velký fenomén. Pořád nevím, proč jsme měli vyprodáno a bylo to bezvadný úplně. Byl to krásný život, musím říct. I když v zajímavé teda době takové zvláštní, ale my jsme si dělali svoje divadlo, bylo to děsně fajn a já jsem pořád někam spěchal, někam jsem odjížděl a tak a moji dobří profesoři říkali, kolega Jančařík, o to, co přišel později, o to dříve jistě bude odcházet z přednášky. Já, pane profesor, jenom bych potřeboval, já bych za takových 10 minut, jistě, samozřejmě. A chovali se ke mně velmi slušně a s některými z nich jako se ještě vlastně dodnes setkávám. Dokonce s profesorem, který mě učil matematiku a já se obdivuju, že se nezastřelil přitom, jo, protože já jsem byl absolutně vedle, absolutně. A on to dokázal zkousnout, ale jeho jeden výrok si pamatuju, to mě z jiné třídy nebo z jiného kruhu, jak tomu říkali, přinesl někdo, jako bonznul to na profesora, říkal, tak matematikář napsal jakýsi příklad na tabuli a říkal, tento příklad je tak jednoduchý, že by jej vyřešil i Jančařík. Ale neměl pravdu, nevyřešil.
0: Bavili jsme se o divadle, já si tě pamatuju třeba z Dívčí války a tak dále. Shakespeara si asi nehrál, nebo ano?
1: Člověče, Shakespeara jsem nehrál, mám takový pocit, ale tím Shakespearem, kdo by jim nebyl okouzlen, že jo? To je tak něco neuvěřitelného. Já mám takovou teorii, že mezi námi jsou mimozemšťané. A já si myslím, že se to dá prokázat, že to je skutečnost, protože je možné, aby někdo vytvořil jako z lidí, jako z nás, kteří si normálně povídáme, jíme, spíme, pracujeme, abychom ještě při tomto životě vytvořili takovéhle dílo. To zvládne mimozemšťan, možná, nevím kdo, nějaká umělá inteligence nebo co. Prostě a ten Shakespeare je tak okouzlující. A co pak v těch nápadech, a tak on spoustu věcí opsal, samozřejmě Romeo a Julie, my jdeme na tento příběh. My víme, jak to začne, jak to bude pokračovat, kdo s kým se popere, kdo koho zabije, jaká je zápletka. A přesto na to jdeme po čtvrté, po šesté. A jsme naprosto okouzleni, naprosto okouzleni. A já jsem si říkal, čím to je. Mimochodem je to taky tím, že on měl fantastickou práci s jazykem. On užil asi 24 000 různých slov ve své tvorbě. A já nevím, třeba Božena Němcová, pokud se nemýlím, tak v Babičce užila asi, já teď se nechci plést, jestli 6 000 nebo 9 000 slov, ale prostě je to daleko zúženější, což vůbec nevadí, tím to nesnižuju. Mimochodem, my se bavíme o Babičce, kterou nikdo z nás už teda ne, copak z nás ještě asi jo, ale jinak už se nečte. A přitom je to taky krásné dílo. Ale ten Shakespeare, já ti slíbím, že v dalším vstupu ti řeknu alespoň jeden jeho sonet. A to je ten sonet číslo 66, to je nejslavnější jeho sonet. Jo, nechci říkat, abychom se měli na co těšit, jo, ale já nevím, jestli ho dám dohromady vůbec, ale jenom pro ilustraci, to je kratičký sonet. Kolik je to sonet? 2, 4, 6, 8, 12 plus 2, asi 14 veršů. A poslechni si, a já to řeknu až za chvíli, aby bylo nějaké napětí. Ano, jo? Ano. A pak si poslechneš, to je tak geniální. Těšte se na to, jestli to dám dohromady.
0: Teď si to můžeš pilovat u následující skladbě, kterou budou posluchači mít možnost slyšet. Je od AC/DC, další teda rockové kapely, protože jsi říkal, že máš rád tuhletu hudbu. Takže teď bude hrát dokonce londýnský symfonický rockový orchestr skladbu, která se jmenuje Thunderstruck.

0: Tak teď jsem zvědav, když jsme poslouchali od AC/DC Thunderstruck, zda si Petr vzpomněl tedy na celý ten sonet Shakespeara, tak je to na tobě teď.
1: Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid. Jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak sprostota se sápe na slušnost, jak neschopní na schopné berou bič, jak umění je stále služkou mocných, jak hloupost spupně chytrým poroučí, jak prostá pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znaven tím vším já umřel bych tak rád. Jen nemuset tu tebe, lásko, zanechat.
0: Petře, víš, kdo je překladatelem?
1: Těch překladů je strašná spousta. Tohle je pan profesor, no vidíš, jak jsem...
0: Hilský?
1: Ano, samozřejmě, ano. Martin Hilský, ano. Ale jinak těch překladů, a to je zajímavé, když si to dá člověk vedle sebe, jak ty překlady se liší. Hmm. Jak se liší podle toho, v jaké době vznikaly, liší se podle toho jazyka, ale liší se taky tím, jak je k tomu přistoupeno. A Hilský si myslím, že to udělal naprosto geniálně, krásně, opravdu skvělým způsobem, skvěle. Ale tak je to jenom tak pro fančmekry, on to nikdo neudělá. Ale když si dáte třeba 4 překlady vedle sebe, tak to je teda, to si řeknete, je to vlastně Shakespeare, to, co my čteme? Jo? Nebo je to víc Hilský, nebo jiný překladatel? Prostě, ale my pořád máme jako překlad, jakože no tak dobře. Ale tohle je opravdu básnický
0: ano,
1: překlad.
0: To je něco jiného.
1: To je absolutně něco jiného. V tom je kus duše někoho jiného, než jenom Shakespeara. Ale nesmí to z toho trčet. Musí tam být Shakespeare. Hmm.

0: že to byl tak skvělý literát, tak on byl taky dobrý obchodník. Taky uměl zacházet s lidmi, taky uměl mluvit jaksi s nadřízenými a tak. Jo, čili tohle, když máš nadání jenom na to psaní třeba, nebo jenom na to hraní, jo, nebo jenom na nějakou profesi, ale neumíš to prodat, tak je to tak trochu k ničemu. Bohužel.
1: Je to tak. Tak už jsme se hodně dozvěděli o Williamu Shakespeareovi, nikoli o Petru Jančaříkovým, mém dnešním hostu. Petře, to je jedna věc. Zkoušel jsi třeba namluvit někdy nějakou knihu do audioknihovny?
0: To by mě docela bavilo.
1: Navazuju na ten tvůj krásný přednes.
0: Bavilo by mě to. Myslím, že jsem něco dělal. Ne, že bych dělal celou knížku, to ne, ale pár věcí jsem udělal, třeba povídek nebo tak. Ale je to docela těžká práce. Já obdivuju v Plzni Martin Stránský jako v angažmá. To je člověk, který si vezme knížku, a začne jí číst, aniž by jí předtím znal, dostane se, on si přečte prvních, já vlastně nevím, jestli to smím prozrazovat, ale já myslím, že ti mistři to tak dělají, on si přečte prvních 15 stránek,
1: ano.
0: Seznámí se s tím, jak ta knížka je napsaná, jaké jsou tam postavy, jaké mají charaktery přibližně, v jakém je to módu udělané celé, to do něj nějak přejde a on má tak skvělou techniku toho čtení, že kdyby četl telefonní seznam, tak tě to bude bavit. Jo, dneska žádný telefonní seznam není, že jo, ale prostě to je fantazie. Já bych tu knížku, kterou on udělá za, já nevím, 5 sezení, tak já bych ji udělal snad za 50 nebo za kolik.
1: Je,
0: je to všechno samozřejmě taky jistá praxe, jako když já jsem velmi zručně, nezručný jsem manuálně, naprostá nula, ale věřím tomu, že kdybys mi dal pilník a řekl, tady budeš pilovat, dělá se to takhle a takhle, když bych to 14 dní dělal, že bych se snad aspoň něco naučil. Všechno jako je prostě nebát se, no, jako jít do toho a zkusit to.
1: Musíme dál zase v hudbě na chviličku, aby si od našich hlasů posluchači odpočinuli. My jsme teď vybrali skupinu, která se jmenuje Metallica. Je to skladba, která je inspirována známými skladbami známých mistrů, teda ta nahrávka. My si poslechneme jednu skladbu, která se jmenuje Enter Sandman.

0: To byla Metallica a teď to bude zase Petr Jančařík, už se pokusím teda vyzvědět něco o něm. A kterými teda divadly si potom postupně, my jsme to vždycky tak přerušili, něčím jiným prošel?
1: Já jsem kdysi jsem nastoupil ještě snad, kolik mě mohlo být, 20 let nebo možná míň. Tehdy jako už jsme založili to svoje divadlo, divadlo Pod lampou v Plzni, tam jsme hráli autorské věci. Snažili jsme se bavit lidi a to bylo divadlo malých forem, jak tehdy frčili, tak jsme se trochu viděli jako takový plzeňský semafor. Nemůžeš být semaforem, to prostě nejde, semafor je semafor. Ale bylo to fajn, krásné období, nevím, jestli trvalo třeba 7 let, já si to přesně nepamatuju. Bylo to jedno z nejhezčích období, musím říct. A pak jsem šel do činoherní skupiny, kterou dělala Jana Klatovská v Plzni při divadle Jekátila. Pak odešli do Prahy, já jsem šel s nimi a ještě jsem tady snad jednu nebo dvě věci s nimi udělal. No a pak už jsem tak jako procházel takovými různými divadly v uvozovkách. Každé to divadlo bylo velmi osobité. Byl jsem asi, já taky si to přesně nepamatuju, třeba 5-7 let, nevím jak dlouho, u Franty Čecha, u Ringa, Dívčí válkou. A Franta byl výborný. Já ho mám rád, protože to je velmi chytrý člověk. To není žádný hlupák. To je opravdu člověk, který to v té hlavě má jaksi srovnané. A umí bavit lidi. To klobouk dolů, poentuje skvěle všechno. A já jsem mu říkal, Franto, proč nenapíšeš zase něco tak dobrýho, jako byla ta Dívčí válka? Přitom je to neověčená blbost, ale je to krásně udělaný a lidi na to rádi chodí. A on říká, prosím tě, kdybych věděl, jak jsem to napsal, tak bych napsal něco jiného, ne? Ale to já nevím, jak je to možný. A jednou mi volal a říkal, ty spíš, co? Protože já dopoledne spím. A on mi volal, koukám asi kolem 12. hodiny, najednou zase se ozve telefon. Co děláš, ty spíš? Já říkám, no spím, co je? No mám pro tebe roli. Já říkám, aha, a co jsi zase napsal? No jmenuje se to Na Brusel, Vávro, Na Brusel. Já říkám, jo, aha, a co tam budu hrát? No, prosím tě, je to Hauptka. Já říkám, cože? No, hlavní role je Hauptka. Já říkám, no, a koho budu hrát? Je to Poslanec Václav, je to Vůl, to ti půjde. Takže u Franty byla vždycky legrace, byl děsně fajn. No a něco malinko jsem si zahrál třeba u Pavla Trávnička. Hodně let jsem strávil u Jardy Sypala v divadle. Taky kočovné divadlo samozřejmě. A já mám zase Jardu rád, protože on je takový zaťatý, jo. On prostě, když chce, tak něco dělá a píše hry a teď už jich má asi 7 napsaných. A je zajímavé, že prostě je to člověk, který napíše jednu hru a ta druhá je lepší a ta třetí je zase lepší, zase o kousek. Jako nestojí to na místě, což je úžasné. A teď hrajou v Plzni už taky, ono to strašně letí, já nevím, jak už jsem tam dlouho, no pár let to bude. Zase nějakých 6, 7, 8, nevím. Tam je takové malé divadlo, jmenuje se Pluto, Pavel Kikinčuk tam hraje, Dan Rous tam hraje, Radek Zima hraje a další a fajn lidi. A je to divadlo komedie, což mě baví a tak tam hrajou v několika hrách. Teď děláme Limonádové ojo a Blbce k večeři, 1+1 = 3 a tak dále. Takže minule, teď nedávno jsme měli derniéru Slavněného klobouku a to upravil Miroslav Horníček. A Miroslav Horníček, to je taky jedna z těch velkých postav, která mě samozřejmě značně ovlivnila. Plzeňan.
0: Tak ono v Plzeň a Líhaň je jaksi kultury, že? To je...
1: Ano, jak rád říkám, jasné. Jako narodili se tam jako velmi pozoruhodní lidé, Karel Gott, já nevím, Jiří Suchý, pan Horníček, já jsem se tam taky narodil.
0: Ano.
1: Takže jo, je to pravda. Ale nemůžu říct, že by si jaksi Plzeň těch lidí až tak zase tolik vážila. Možná, že už je to taková tradice. Josef Kajetán Tyl tam zemřel hlady v Plzni, že jo? Takže tak, jako toho si nikdo nevšim prostě. A my se vůbec chováme takovým zvláštním způsobem k lidem, kteří nám něco věnovali. Prostě Škroup a Tyl, kteří napsali tu hezkou písničku Kde domov můj, tvůrci naší hymny, oni nevěděli, že to je hymna, že jo? Prostě byla to krásná písnička, hezká písnička, tečka. A potom různými dějnými událostmi se stala naší hymnou. Tak Škroup zemřel někde, pokud se nemýlím, Nizozemí, s teskem po domově, se říká, protože ho tady odsud vyhnali, protože prostě chtěl psát hudbu a chtěl psát hudbu pro všechny, nejenom pro Čechy, ale i pro Němce. A to tehdy v tom revolučním kvasu se nehodilo, že jo. Takže je to takový, no teď jsem si trochu zaplakal. No,
0: no to nevadí. Tak samozřejmě v Plzni je taky divadlo Josefa Kajetána Pila, jak jsme o něm mluvili, skvělé divadlo, ano, které je čtyřsouborové, dělají ano. Třeba i vynikající muzikály.
1: Ano, ano, Olšovský, Lumír Olšovský.
0: Ano, Lumír Olšovský je vůbec tam jako je to, šéf.
1: Na ty jsem pyšný. Jako je tam krásné divadlo Alfa, kde já každý měsíc dělám takzvaný neočekávaný dýchánek, což je zvláštní, to je něco, co dělám už několik desítek let.
0: Dlouho.
1: A jmenuje se to neočekávaný dýchánek z několika důvodů, hlavně proto, aby od toho nikdo nic neočekával, ale taky proto, že lidi na to chodí a vůbec neví, na co jdou. Vůbec nemají potuchu, co tam bude za hosty, co se tam bude dít, nic. A my to točíme pro Český rozhlas, jestli to tady můžu říct, na jo?
0: Jo, samozřejmě.
1: A je to prostě takový zvláštní fenomén.
0: Mm-hmm. No. A ty víš, na co se zeptáš dopředu?
1: Nevím, nevím.
0: Já taky ne. Je to improvizační, samozřejmě to moderátorství je právě v tomhletom krásné, že se dá improvizovat a přizpůsobit tomu hostovi a tak. Dobře, dáme si teď ještě jednu skladbu, pak bude už poslední, tak se za chviličku už budeme loučit a o Petru Jančeříkovi jsme se teď konečně něco dozvěděli, co teda všechno dělá, alespoň v té Plzni. Teď to bude skupina Nirvana, ta skladba se jmenuje Smells Like Teen Spirit.

0: Slyšeli jsme tedy Nirvánu, teď ne Nirvánu, ale orchestrální podobu, to je ještě se sborem, to je jejich písně Smells Like Teen Spirit. Petr Janžařík je mým hostem ještě chviličku na Rádiu Klasik Praha a já se chci teď zeptat ještě na tvoje další aktivity. Ty jsi jednou chvilku taky dělal dubbing, ale jenom nějaké dětské postavičky, nebo jak to bylo s dubbingem?
1: Můj brácha je režisér, Tomáš.
0: Ano.
1: A dělá takové ty krásné věci pro ČT dvojku, takové ty dokumenty. Mimochodem, když jsem se měl, tak jsem vešel do metra a tam byla holka s maminkou, tý holce mohlo být, já nevím kolik, 16, 17. Je, pane Jančařík, já říkám, dobrý den. Já vás ráda poslouchám, s váma je legrace. No, dobrý, tak jo. A říkala mi, a pozdravujte syna. Ten má tak krásný hlas. Já když ho poslouchám, tak byla jako zamilovaně. Tak jsem si říkal, tak to musím Míšovi říct, co člověka, ano. To chlapa potěší tohle.
0: To je pravda, ty dokumenty, to je krásné namlouvání asi.
1: Jo, jo,
0: člověk
1: jo.
0: Vidí nádherné věci a tak. No a co ty dětské postavičky, jak vám to sedělo?
1: No
0: jak ti to sedělo?
1: My jsme dělali část dokumentů, je to mnohodílné. Byl jednou jeden člověk, byl jednou jeden vědec nebo co, takový krásný francouzský kreslený seriál, k tomu jsme dělali několik dílů a to je hezká, krásná práce. No. Tak já jsem to dělal strašně rád a dělal jsem to s lidmi, kteří to umí daleko lépe než já, ale taky dobrý. No. Vlastně jsem si ještě vzpomněl, že jsem pár let strávil taky v takzvaném směšném divadle Luďka Soboty.
0: Aha,
1: a to bych neměl to vynechat, pamatuju. Protože Luďka mám rád. A to teda zase, já jsem tak rád, že mě ty lidi vzali mezi sebe, protože strávit s nima, zvláště ty zájezdy, to byla vždycky tak okouzlující věc. Já jsem se na to vždycky těšil. A jak jsou lidi, kteří říkají, Ježišmarja, zase zájezd a zase tam pojedeme 300 kilometrů a v noci zpátky, anebo se tam někde spalo třeba jednu, dvě noci a tak. Ale to byly ty nejkrásnější. To byly opravdu, jsem strašně rád, že jsem tenhle ten jaksi kočovný život zažil. Bylo to úžasné.
0: Budeme se muset žel rozloučit v našem pořadu z archivu osobností. My jsme ti dnes hráli teda ty tvoje oblíbené skupiny některé, ale vybírali jsme teda skladby, které byly jaksi instrumentovány pro orchestr, případně pro orchestr a sbor. A teď na závěr uslyšíme ještě skladbu, která bude od Pink Floydů, tak to je pojem, samozřejmě klasika té hudby. Jmenuje se Shine on Your Crazy Diamond a bude hrát právě zmíněná Královská filharmonie. No a když bychom měli pozvat na Petra Jančaříka, kde tě můžou teda teď lidi třeba vidět? Teď budou prázdniny za chviličku.
1: Teď budou prázdniny. Já jsem třeba teď s jednou takovou zvláštní společností, jmenují se Šenorská divadelní společnost. Mě pozvali, jestli bych si s nimi nezahrál takový muzikál, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Hmm. Není to Noc na Karlštejně, ale Jedna noc na Karlštejně. Je to samozřejmě ten Vrchlický, jo, ale jinak zpracovaný trochu. Muziku k tomu ale krásně udělal Zdeněk Barták. Já jsem si říkal, no, udělat muziku k Noci na Karlštejně, po té, co my známe.
0: Ty po Karlu Svobodovi,
1: jasně. Svobodovi, tak to, ale ten Zdeněk to udělal výborně. Petr Markov udělal texty a je to hezká věc, tak to párkrát zahrajeme ještě teďko o prázdninách. No a po prázdninách to už zase začne divadlo Pluto, zase začne Český rozhlas a potom spousta různých moderací a takových jako, já strašně rád dělám dokonce i takové jako one man show, jakože přijedu někam a strávím tam tu hodinu a půl a snažím se, aby se ty lidi nenudili, abych nesklamal pana profesora, o kterém jsem mluvil, aby si Machovec řekl, jo, to bylo taky poslední věc, co řeknu. To už byl pan profesor v nemocnici a už měl nějaký věk a říká mi, pane kolego, budeme si tykat. A já jsem říkal, nezlobte se, pane profesore, ale já opravdu, jako mě to potěšilo, ta nabídka, ale já to nepřekonám, prostě já teď nemůžu, tady jste na lůžku a já nemůžu říkat, Milane, tak co, jaká byla moč nebo teplota, co, všechno v pořádku. A on se tak na mě podíval a řekl mi, to je škoda, já už si nemám s kým tykat. A já se dodnes stydím za to, že jsem si s ním nezačal tykat. Že jsem ho zklamal vlastně.
0: Petře, moc děkuji. Děkuji, že jsi přijel z Plzně k nám do pražského studia Rádia Klasik Praha. Přeju ještě hodně krásných pořadů a hodně smíchu.
1: Vždy s úsměvem.
0: Vždy s úsměvem. Mým hostem byl Petr Jančařík, na závěr Pink Floydi a my se oba loučíme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: z archivu osobností.
1: Posloucháte Klasik Praha.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
0: Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
14: Setkání klavírních virtuózů. Tak by se dal nazvat dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha. Zazní totiž hudba, respektive klavírní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Friderika Chopina, Ference Lista a Bedřicha Smetany, tedy skladatelů, kteří sami byli skvělými klavírními, popřípadě klávesovými hráči. A jejich skladby bude hrát Ladislava Vondráčková, poslední žačka ze třídy profesorky Valentiny Kameníkové, u níž studovala v letech 1982 až 89. Během studií se s úspěchem zúčastnila celé řady soutěží a po ukončení studia se kromě sólové koncertní činnosti věnuje i pedagogické práci, v současnosti jako docentka na pražské HAMU. Dnešní večer jako první zazní Chaconne d'Amol Johanna Sebastiana Bacha v úpravě Ferruccia Busoniho. Skladba, která vznikla někdy v letech 1718 až 20 jako součást houslové partity číslo 2 d'Amol. Poté uslyšíme klavírní sonátu číslo 18 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta, která byla napsána jako součást 6 sonát pro princeznu Frideriku Luizu Pruskou v roce 1789. Někdy se jí říká lovecká nebo také trumpetová sonáta, a to podle výrazného motivu na začátku připomínajícího fanfáry. Básník klavíru. Tak je přezdíván Friderik Chopin, skladatel, který dovedl k dokonalosti nocturno jako nový salonní žánr a z etýdy vytvořil vzrušující koncertní záležitost. Dnes večer zazní jeho balada Azdur, opus 47 číslo 3, napsaná v roce 1841 a je součástí cyklu 4 klavírních balad. Ve stejné době jako Chopin působil v Paříži i další vynikající klavírní virtuos, a sice Ferenc Liszt, I on přinesl do klavírní hry řadu novinek. Byl to právě on, kdo zavedl samostatný klavírní recitál a jako první umělec vystoupil na koncertě, jehož jediným aktérem byl právě on sám. A jako první také hrál na vystoupeních z paměti. Z jeho pera v dnešním koncertu bez smokingu zazní Uherská rapsodie číslo 12 Cismol. Dnešní večer a klavírní recitál Ladislavy Vondráčkové završí hudba Bedřicha Smetany, který právě Lista jako interpreta velmi obdivoval a jezdil za ním do Výmaru. I Smetana byl výtečným klavíristou a klavíru věnoval celou řadu svých skladeb. Z nich dnes zazní Fantazie na české národní písně z roku 1862, která poprvé zazněla v Mladé Boleslavi v červenci toho roku a byla hrána na benefičních koncertech ve prospěch stavby Národního divadla. Tak krásný večer s klavírní hudbou.
1: Koncert bez smokingu
0: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Kde stále brát témata pro nový a nový pořad v rámci tohoto cyklu, který na vlnách Rádia Klasik Praha trvá už mnoho let? Kouzlo nechtěného spočívá v tom, že tak jako v celém životě, ani v tomto případě, nelze všechno dopředu naplánovat, uchopit čistě rozumem, na základě promyšlených příprav. Někdy se totiž naopak námět vynoří, jakoby z ničeho nic, tak říkajíc bokem. Jako, dá se říct, vedlejší produkt při psaní jiného dílu světových auditorií. A přesně to se mi přihodilo v případě tématu, za kterým si vás dovolím pozvat právě dnes. Pod rukama mi utěšeně narůstal obsah vyprávění o jedné z Vivaldiho oper, ke které se relativně nedávno vrátil a osobitě její souvislosti rozvinul spisovatel a muzikolog Alejo Carpentier. Včetně kratičké, letmé zmínky ve svém románu o tom, jak Benátkami svého času, rozuměj bezmála před půl druhým stoletím, procházel pohřební průvod Richarda Wagnera. V mysli se mi tak říkajíc rozblikalo světýlko. Moment, to zní zajímavě, ale mohlo tomu tak být? Měl vůbec Richard Wagner s Benátkami něco společného? Jistě, že ano, ale mohl se tam konat i jeho pohřeb? Nejspíš, jak se na toto město sluší a patří na vodě? Tohle je třeba podrobněji prozkoumat a námět buď rozvinout, nebo opustit. Začal jsem tedy pátrat podrobněji a z jedné věty, zachycené v četbě, se začal rodit příběh jednoho muzea. Právě to je totiž v metropoli Lagun na severovýchodě Itálie k nalezení. Patří vzpomínkám na velkého německého skladatele a je druhé největší na světě, kterého zájemcům připomíná, když to hlavní ústřední lze logicky najít v Bayreuthu. Ano, tam by jej očekával člověk vzhledem k tomu, jak výrazně se Richard Wagner do jeho dějin a vzhledu zapsal svým bydlištěm, svojí tvorbou, svým festivalem, který dodnes nese rok co rok v záhlaví jeho jméno. Ale Benátky? Co tam, Dio mio, mohou návštěvníkům předvádět? Obtiskl jsem Wagner svou stopu dostatečně na to, aby mu tady patřilo vyhledávané muzeum? Jeví se mi, že ano. A doufám, že tímto vyprávěním vás o tom přesvědčím. Vždyť řečeno namátkou právě v Benátkách pracoval Richard Wagner na své opeře Parsifal. Čím jiným tedy otevřít dnešní pořad, než právě ukázkou z této opery. Hrát bude Orchestra Filharmonica de Gran Canaria, řídí Adrian Lieper.

Odkud se za Richardem Wagnerem a jeho muzeem v Benátkách vydat? Jak se sluší a patří, je třeba vaši pozornost chvíli napínat, jít na to tak říkajíc od lesa, i když v souvislosti s tímto městem spíš od moře. Začněme tedy popisem jednoho z mnoha krásných paláců, jaké se v Benátkách vyjímají na privilegovaném místě, tedy přímo na břehu Velkého kanálu, který se městem vine jako rozmarný had. Protkaný za dne vaporety, parníčky s turisty a dlouho do noci gondolami, ze kterých se někdy, buď za příplatek nebo z dobré nálady, rozléhá zpěv veslařů, gondoliérů. Rovnou do vln se dá vstupovat po kamenných schodech z okolních paláců, které kouzelným způsobem dotvářejí celkové panorama a jeho až pohádkový vzhled. Jeden z takto honosných domů už hodně pamatuje a několikrát za svou dosavadní existenci měnil majitele. Vesměs ale ne vždy z řad vyšší šlechty. Řeč je o stavbě s dlouhým názvem, který zmíněnou skutečnost potvrzuje. Podle několika ze svých majitelů se totiž nazývá Palazzo Caloredan Bendramin Kalergi. Jeho renesanční původ je na první pohled patrný. Jedná se o prostorný třípatrový dům, jehož budování bylo zahájeno v roce 1481. Autorem byl dobově uznávaný architekt Mauro Codussi. Ač pocházel z Bergama, v Benátkách navrhl například půvabný kostel svatého Zachariáše a snad i orloj na chrámu, který schlíží na náměstí svatého Marka. Codussi žil v letech 1440 až 1504, takže se dokončení paláce, který nás zajímá, nedočkal. Prvním majitelům byl totiž předán až o 3 roky později. Pak se v něm střídali mnozí. Povědomé nám může být třeba příjmení Kalergi, vždyť jeden z příslušníků tohoto rozvětveného a roztoulaného rodu, Richard von Kudenhoff Kalergi, měl od roku 1919 československé občanství a ve 20. letech založil Panevropskou unii, které i dlouho předsedal. Při vší úctě ke vznešeným rodům, nejzajímavější z majitelů zmíněného paláce mi připadá jistý Giuseppe Volti, ročník 1877. Do dějin Benátek se totiž zapsal, co by podnikatel tím, že byly díky němu elektrifikovány. Prosadil se ovšem i jako politik. Od roku 1925 byl ministrem financí a v roce 1928 založil zdejší golfový klub, ve kterém kuli jako čestní hosté své pikle Mussolini s Hitlerem. Za to byl Volti po druhé světové válce odsouzen, ale na prahu smrti v roku 1947 omilostněn. Pravda, to vše by nám mohlo být lhostejné, nebýt skutečnosti, že v tomto paláci prožil poslední ze svých 6 benátských pobytů Richard Wagner. A zde také zemřel.

Šestkrát se do svých milovaných Benátek vypravil Richard Wagner během 25 let, jmenovitě v období od roku 1858 do roku 1883. Při jeho bouřlivém životě to znamenalo, že mezitím poznal neúspěchy i triumfy, politické pletichy i milostné eskapády. Než se například jeho opera Tristan a Isolda dočkala roku 1865 své premiéry v Mnichově, musel se skladatel smířit s tím, že ji předtím ani po 70 zkouškách neuvedli ve Vídni. Navíc s verdiktem, že je nehratelná. Téhož roku zároveň došlo k citovému zvratu ve Wagnerově soukromí. Mnichovskou premiéru nastudoval dirigent Hans von Billow. Do jehož ženy Cosimy, dcery France Lista, se Richard bezhlavě zamiloval. A protože jeho city byly opětovány, vznikl z toho skandál završený až rozvodem a utišený novým sňatkem. Wagnerův chráněnec, bavorský král Ludvík II.,

důvod popsal v jednom z dopisů svému tchánovi, Franci Listovi. A teď cituji. Čím dál, tím víc nesnáším život v běžném městě, kde mě ničí dunění kočárů a klapot koňských kopyt na dlažebních kostkách. Za to Benátky jsou nejklidnějším místem na světě, kde slyším šplouchání vln a jinak jen hojivé ticho. Jo, jo, bývávalo. Neudiví proto, že se skladatel v Benátkách poohlížel po vhodném ubytování, aby tady mohl trávit s rodinou zimní měsíce. A shodou šťastných náhod mu byl doporučen byt ve zvýšeném přízemí paláce Loredan Benjamin Kalergi. Nebyl to věru žádný kutloch. Sestával z 28 místností, ve kterých bylo dost prostoru i pro hosty. A tak se stalo, že koncem roku 1882 tady Franz Liszt během své návštěvy zkomponoval svou skladbu Smuteční gondola v předtuše zeťova blížícího se úmrtí. Když Richard Wagner zanedlouho poté, 13. února, ve svých 69 letech opravdu zemřel, skutečně bylo jeho tělo převáženo gondolami. Ovšem nikoli na místní hřbitov, ale na benátské nádraží, odkud bylo vlakem dopraveno do Bayreuthu, kde spočinulo navždy. Že byl tímto aktem jeho benátský příběh završen? Dlouho se tak zdálo, tím spíš, že palác zakoupilo roku 1946 město a nechalo v něm zřídit místní kasino. Jenže Wagner zjevně prokázal tuhý kořínek i po smrti. Poslechněme si teď, jakými tóny se rozloučil Franz Liszt se slavným zetěm. Jeho Smuteční gondolu zahraje klavírista Alfred Brendel.

Už roku 1865, tedy ještě za skladatelova života, založili Wagnerově oddaní příznivci zárodek společnosti existující na jeho počest. V roce 1948 byl přetaven do asociace s působností na německém území a počátkem 90. let získal mezinárodní rozměr. A právě ústřední postava této globální asociace, kterou byl dlouhou dobu Josef Lienhardt, se svými dary zasloužila zásadním způsobem o vznik muzea Richarda Wagnera v Benátkách. V jeho prospěch bylo po dohodě s místní radnicí kasino přinuceno opustit roku 1994 v paláci zvýšené přízemí, tedy prostory, ve kterých býval rozměrný skladatelův byt. A od února 1995 je zde veřejnosti přístupné muzeum, ve kterém lze shlédnout řadu memorabilí, dokumentů, partitur a dalších předmětů připomínajících pobyty Richarda Wagnera v Benátkách, městě, kde, jak už řečeno, komponoval i části své opery Tristan a Isolda. Dá se tak s jistou nadsázkou konstatovat, že hudba tady zvítězila nad kasínem. Dnešní pořad uzavřeme dvěma scénami z Wagnerovy zmiňované opery Tristan a Isolda. Nejprve to bude árie Isoldy z prvního dějství v podání Ludmily Dvořákové a poté závěrečná scéna Isoldy na smrt z lásky, kterou zahraje frankfurtský rozhlasový orchestr.

0: Slavná auditoria.
1: Jsme Klasik Praha.